0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení. Yeah.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: na zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem buharné Ital. Buharné Ital.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yeso!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: concrete heart.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Fajn.
1: Bourá se aktuálně v Kolíně, a to v ulici Žižkova. Je tady nehoda osobáku a cyklisty. I hlášená překážka na vozovce, průjezd by však měl být bezproblémový. Nehoda osobáku aktuálně i na dálnici D7 v 35. kilometru směr Praha. Hlášená je i překážka na vozovce, projíždíte tak opatrně. A nehoda osobáku i na dálnici D1 v 308. kilometru směr Brno. I tady je hlášená překážka na vozovce, buďte tak opatrní, pokud máte cestu kolem.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

Máme přesně 6 hodin ráno, čtvrtek. Krásný dobrý ráno všem, co posloucháte, ať už jdete do práce, z práce nebo momentálně vstáváte nebo budíte děti, vždyť to znáte. Začíná Morning Boost dneska speciálně jenom se mnou, protože Fiky je nemocný, bolí ho v krku, takže zůstal doma a bolí ho v krku, takže opravdu nemůže jíst. Takže si to tady spolu užijeme, máme tady společný 3 hodinky. Pojďme rovnou na písničky. Před námi Loy Red Eyes, nebo teď už Juice WRLD, jeho Lucid Dreams, protože je možný, že většina z nás se ještě úplně neprobudila, tak si pojďme dát něco pomalejšího na rozjezd. Morning Boost s Bendy.

to byla Zara Larsson, její Lush Life při čtvrtku, 10 minut po 6 hodině, vy si dáváte fajn. No a teďka nedávno se stalo v Ústí nad Labem v jejich zoologické zahradě něco úplně nepříjemného. Někdo tam prostě přišel a začal házet po aligátorovi, asi pravděpodobně kameny, protože chtěl, aby se pohnulo. Mě to hned automaticky připomnělo takovou tu scénu z Harryho Pottera, úplně ten první díl, jak je ta celá rodinka v zoo a jdou k tomu hadovi a čukají mu na okno a říkají, hnise! Hnise! A Harry říká, vždyť spí, nechte ho bejt. No tak tohle to bylo úplně první věc. Já jenom chci říct, že hele lidi, já chápu, že se jdete pojat na zvířátka, který doma mít nemůžete a že byste chtěli vidět, jak se hýbou, jo, ale oni většinou jako spí ty zvířata, tak není potřeba je úplně budit a už vůbec není potřeba po nich házet kameny. Někdy si připadám, jako bych tohle to vysvětlovala malým dětem, ale on to byl dospělý člověk, který tohle to dělal. A jediný, co můžu navrhnout, je udělat mu jeho vlastní ubikace a můžeme všichni jít si zaházet kameny na něj. Což se pravděpodobně nestane, ale jestli někdy někoho uvidíte, že háže po zvířat, že ti v zoologický zahradě nějakou věc, tak ho prostě s tím konfrontujte a nebo řekněte nějakému pracovníkovi, protože ty zvířata to bolí taky a jsou z toho potom ve stresu. No tak jenom taková menší zpráva pro to, co se právě teďka událo v Ústecký zoo. No a my pokračujeme, pojďme, dáme si Michaela Jacksona na jeho beat, nebo tedy šumem si jeho Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. 19 minutek po 6. hodině, posloucháte Fajn. Máme čtvrtek 17. září. A doteď to bylo takový rozjezdový. Tak to pojďme napravit. Pojďme se pořádně probrat. Pojďme si dát dobrý energický songy. Tiffany Arush, její Vertigo. Kdo posloucháte často, víte moc dobře, že tohle je naše nejoblíbenější písnička s Vickym. Takže tohle si rozhodně dáme. No a aby to nebyla jediná písnička. Dáme si další pecku, něco pořádně na probuzení. Sigma, Nobody to Love. Pro lepší ráno, pro lepší čtvrtek, protože pátek už je za rohem. A tenhle song je toho důkazem, protože kdy jindy si ho pustit než ve čtvrtek ráno. Takže volíme doprava, za malý okamžik to máme v éteru. Morning Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Vytáhni jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
9: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
20: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Datart uvádí Dny Merien.
22: Dny Merien, jo.
21: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
22: No to je sen.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.

Farben, Graham Candy, She Moves, to je něco, co nám dohrálo tady na fajnu 32 minutek po 6. hodině, ale začíná nám podzim, jo? A nejen, že celkový podzim znamená, že už si v obchodě nekoupíte žádnou podzimní či halloweenskou dekoraci,

0: Nico Santos, jeho Human Being. Ten nám dohrává tady při čtvrtku. 41 minut po 6. hodině neboli 4 minutky do 6:45. Dáváte si fajn, dávajte si ho dál, dávajte si ho dál, protože co budeme hrát jako další písničky je jenom na vás. Takže 724634634, co by vám po ránu udělalo radost? Jaký song byste si rádi pustili jako takovej příchod do práce? Jo, já vím, nezní to úplně nejlíp, ale alespoň vám můžu dát tu radost toho, že si zahrajete něco, co vám zpříjemní tu cestu do té práce, nebo minimálně už ten pobyt v práci. Takže 724634634, jméno interpreta, název songu, klidně komu to věnujete, jestli to věnujete sobě nebo někomu jinému. A jak se říká, kdo dřív píše, ten dřív hraje. Do té doby si dáme třeba Audrey Hubbard, což je novinka, kterou tady v Eteru máme, jmenuje se to Sue Me. Pro lepší ráno, no a vypište ještě jednou 724-634-634, co byste rádi slyšeli. Morning Boost.
1: Fajn. Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
9: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
8: Pro všechny nabízíme v průběhu závůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
9: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
8: A dětem přidáme helmu zdarma.
9: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
8: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Hit Parada.
1: All the hits. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it.
0: Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fun.
2: New music from Audrey Hepburn.

Audrey Hubbard, Hume, to nám právě teďka dohrálo při čtvrtku, 10 minutek do 7 hodiny raní. No a já jsem se vás ptala, co by vám po ránu takhle mohlo udělat radost, co by jste chtěli slyšet, když už jedete do té práce, co by prostě mohlo udělat nejenom radost vám, nebo vás probudit, ale probudit i třeba ostatní. Pojďme se podívat na vaše zprávy. Jedna zpráva je od Kuby. Ahoj, já bych rád slyšel The Bausa, doufám, že to šlo správně. Magnetic. Aby jsme měli skvělý start v práci. Kuba, OK, Kubo, dávám do playlist. A taky přišla zpráva od Jaroslava. Dobré ráno, pojďte tam prosím Katy Perry, její Firework. Předem děkuju. Hele, všechno tady máme, přidávám do playlistu, takže playlist podle vás do konce této hodinky. Bausa, Magnetic nebo Katy Perry, její Firework. Právě teď. Mm.

0: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy jsi objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Jsme online.
10: Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Andrej Babiš vyzval evropský lídry, aby se víc snažil.

papírovou dohodu skutečně zájem. Po vypití v Česku vyrobený minerálky značky Natura skončilo na Slovensku dítě v nemocnici. Lékaři mu potvrdili poleptání trávicího traktu a testy u

0: varujou, že to může přirozený truchlení spíš komplikovat.
1: Se zdržením počítejte aktuálně na dálnici D1 v 238 km směr Ostrava. Je tady nehoda osobáku a dodávky, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda dodávky a osobáku také hlásí i Valašské Meziříčí, a to v ulici Hulince. Hlášená je i překážka na vozovce, průjezd by však měl být bezproblémový. A nehodu dvou osobáků hlásí i Brandýs nad Labem, to je okres Praha Východ, a to v ulici Seifertova. Dávejte si pozor při projíždění, cestu totiž blokuje překážka na vozovce.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.

Dvě minutky po 7 hodině přesně, máme čtvrtek 17. září, vy posloucháte Fajn a druhá hodinka Morning Boostu je na svém startu. Dneska speciálně jenom se mnou, Fiky je totiž nemocný, takže si to tady dojedeme tenhle týden jenom společně. Každopádně, třeba jste to postřehli jste třeba nějaký posty na Instagramu nebo na Facebooku, kdy všichni píšou něco o Edu Sheeranovi a jeho koncertu a co se to vlastně děje, protože nikdo nic víc pořádně nenapíše. Za chvilku vám to řeknu, co všechno přesně se děje, abyste byli v obraze. No a do té doby si dáme nějaký ty dobrý songy. Depresity, self-aware, to nás tady čeká. Nebo teď už Sabrina Carpenter, její Man Child. Morning.

0: prostě ty self-aware, to je něco, co nám dohrálo tady 9 minut po 7 hodině na Fajnu. No a pojďme se teda říct k té kontroverzi ohledně Eda Sheerana. Možná jste na to už, nebo možná jste to viděli, možná o tom vůbec nevíte, ale Ed Sheeran má momentálně takový jako vroubek. Stalo se totiž to, že jeho předskokan Macklemore, který měl samozřejmě na koncertě být, měl na svém vlastním koncertě projev na podporu Palestiny a některým stadionům se to nelíbilo natolik, že odmítli koncert s ním. Macklemore tak z turné vypadl, prostě musel odejít a Ed Sheeran právě vysvětluje, že to nebylo jeho rozhodnutí, ale rozhodli to tak promotéři a vlastníci stadionu. Zároveň teda říkal, že se pokoušel najít kompromis, ale nepodařilo se mu to úplně. No a na protest toho, že právě promotéři a vlastníci stadionu řekli, že Macklemore prostě vystupovat nebude, tak odchází i další jako Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, Sheeranova kapela, takže je teď jenom sám a všichni podpůrní interpreti z americké části turné mu jednoduše odpadli. Přičemž tuto sobotu už má koncert ve Filadelfii, takže jsem zvědavá, jak to dopadne, jak to zvládne a jak se k tomu Ed Sheeran postaví. Tak tohleto v rychlosti, já nevím, chápu, že některé politické názory jsou asi neúplně šťastný řešit, ale kvůli tomu úplně zakázat jako být na stadioně a vystupovat, ale netuším, každý ať se na to názor udělá sám. Tady máte takový to, co se momentálně děje a co se kolem něho řeší. A my pojďme pokračovat. Alex Warren, Passenger, nebo teď už Fastboy, Beautiful Life. Fajn.
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. All my favorite people every morning. Morning Boost.

0: 5-6 jeho klíč, to nám dohrálo tady při čtvrtku 20 minutek po 7 hodině. No a pojďme se podívat, co nám bude hrát dál. Co bychom to byli za rádio, kdyby chyběla Taylor Swift? Její The Fate of Ophelia. To si dáme pro lepší ráno, pro takový klidnější ráno. No a kdybyste nechtěli tohle?
1: V playlistu máme i Harryho Stylese.
0: Jeho song s názvem Dance No More, to je novinka, která nám tady hraje. A my ji máme rádi na repeat. Tyhle ty dvě pecky už za malý okamžik, takže rozhodně si na to počkejte do té doby. Třeba přemýšlejte, jestli nemáte malý kamarády. Protože já mám pro vás takovou super zprávu. Morning Boost.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Otvíráme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na králi
1: je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
7: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
6: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
7: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
6: A dětem přidáme helmu zdarma.
7: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
6: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

Oldie Boy, Sam Smith, La La La, máme 4 minutky po půl osmí, posloucháte Fajn při čtvrtku 17. září. No a pojďme se teda říct něco o těch menších lidech. Hele, na Floridě se přemýšlí totiž nad zákonem, který by přikazoval lidem pod 157 cm mít v autě autosedačku. A to i když jste dospělí. Nic takového potvrzený oficiálně zatím samozřejmě není, ale na internetu se to řeší ve velkém. Já jsem si dovolila tuhle tu zprávu s odkazem na dětskou autosedačku poslat svoji sestřenici, které je teda 24 let a měří 155 cm. Se slovy, líbí se mi ta růžová, tak co na to říkáš? A přišla mi taková hlasová zpráva, kterou bych vám ráda pustila, ale nemůžu, protože bych musela vypípat každý druhý slovo. A tak si jako říkám, pokud ten zákon projde, tak jestli třeba k autosedačkám pro ty dospělí budou dávat i sedativa, protože co si budeme po tom, co jsem slyšela nadávat svoji sestřenici, tak si nedokážu představit to, jak jí budu muset nutit si sednout do autosedačky. Mám pocit, že bych potom skončila na očkování proti vzteklině.

0: Rigar, jeho Ride It, to nám dohrává tady na Fajnu 40 minut po 7 hodině, 20 minut do 8 hodiny raní. Utíká nám to ráno docela rychle a tak si vlastně říkám, pojďme se pobavit o tom, co prostě umíme. Ale nechci vědět, v čem jste třeba hrozně dobrý, ale chci vědět, jakou tu nejvíc zbytečnou věc umíte dokonale, ale nikdy to vlastně nevyužijete. Nebo vlastně jakoby můžete to k něčemu využít, třeba pro nějakou srandu, ale je to úplně zbytečná věc, kterou umíte. 724634634. Já třeba umím pomocí rukou houkat jako sova. Nikdy jsem to nevyužila, ani při nějakých bojovkách, ani v lese, když jsem třeba chtěla na někoho zavolat, nebo jsme si chtěli dát jako nějaký tajný signál, nebo něco takového. Nikdy jsem to nevyužila, ale umím houkat jako sova. Tak co vy, 724634634, jaký je váš takový zbytečný talent, řekněme tomu tak? Do té doby, než budete psát, si dáme nějaký ty dobrý songy, protože od toho jsme tady. Od toho se nám říká rádio. Dominic Fike, jeho White Keys. To si dáme taky Miles Smith, jeho Stargazing. Tohle to všechno tady bude. A čekám na vaše zprávy. 724634634. Jaký je váš úplně nejvíc zbytečný talent? Morning Boost.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
15: I táta přece vaří.
16: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
14: www.jonointeriér.cz.
17: This is Bruno Mars.
18: I'm Lil Creepy. It's Sabrina Carpenter.
19: Music.

Tohleto je Miles Smith. Love me to my bones. Song s názvem Stargazing. Vy si dáváte fajn. 10 minutek do 8 hodiny, no a pojďme se podívat na ty vaše úplně nejzbytečnější talenty. Já jsem říkala, že umím houkat do rukou jako sova a nikdy jsem to v životě nepoužila. Vlastně mi to vůbec k ničemu není, je to vlastně takový jako flex, ale úplně zbytečný flex. A tak mě napadlo, jestli máte taky takový talenty, tak se pojďme podívat, co píšete. Je tady toho docela dost. Je tady třeba zpráva: ahoj, já umím hýbat na noze pouze palcem. Úplně zbytečná dovednost, hezky pěkně. Tak je tady někdo píše: ahoj, já umím od malička krkat slova a abecedu. Nikdy jsem to nepoužila, natož někde venku. Jsem jenom doma, aby byla sranda. Jo, naučil mě to táta, když jsem měla 5 let ifka. OK, OK, hezky, hezky, hezky, dobře. Píše taky Verča: já si umím dát za krk obě nohy. Wow. V běžném životě je mi to samozřejmě k ničemu, ale na večírku a rodinných oslavách tu po pár skleničkách boduje jako zlatý hřeb večera. OK, OK. Pak je tady teda zpráva ještě od Lindy. Ahoj, když slyším písničku, vím přesně, ve kterém filmu zazněla. Trochu zbytečná dovednost, mějte se fajn den, Linda. Hele, ale to vlastně vůbec není úplně špatný za mě. Jakože myslím si, že vědět přesně, jaký song je v jakém filmu, je to nejdůležitější, protože já to třeba hledám hrozně často. Já někde slyším nějakou písničku a říkám si, ty jo, teď nevím, v jakém filmu zazněla, tak tebe bych asi potřebovala upřímně. A je tady ještě zpráva o Toma. Čau, umím brdět zádama. Prostě jak? Jednou mě kvůli tomu vyhodil učitel z tělocviku, Tom, OK. Zajímavý dovednosti. Klidně pište ještě další, který máte a jsou pro vás úplně zbytečný. 724634634. Telefon je vám plně k dispozici. Klidně pište, nahrávejte hlasovky, je to jenom na vás. A my pojďme pokračovat. Do konce hodinky Written Nightclovers, Mufasa Hyperman, jejich Friday, v Dopamin reeditu, anebo teď už Lady Gaga, její The Dead Dance. 1, 2, 3, go! Tahle show je o hudbě. Tečka. Morning Boost. Fine.

0: A teď. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus, apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
9: Německá vláda schválila 10-bodový plán pro boj proti islamistickému terorismu. Po červencovém útoku v Berlíně chce zpřísnit dohled nad nebezpečnýma islamistama, třeba pomocí elektronických náramků a tvrději trestat útoky nožem i šíření extremistické propagandy. Plán ale ještě musí schválit německý parlament. Obci Blatnica na Slovensku zachytila kamera medvěda, jak pobíhá po návsi mezi lidma a dětma. Jeden z mužů na videu se nejdřív rozběhl pryč, pak si ale všiml dětí a začal je před šelmou zahánět do bezpečí. Medvěd nakonec změnil směr a utekl. Předtím ale v obci poranil 79-letou ženu. A 8 gymnazistů nechala za trest ve Francii vedoucí slovenského školního zájezdu a se zbytkem výpravy odjela domů. Studenti ve věku 15 až 17 let měli předchozí noc rušit noční klid, takže s nima zůstal jen jeden učitel a návrat pak museli narychlo řešit rodiče. Ti teď mluví o nepřijatelném trestu a podali na školu trestní oznámení.
10: Fajn. Nehoda dvou osobáků aktuálně v Ostravě, a to v ulici Orlovská. Hlášená je i překážka na vozovce, projíždíte tak opatrně. Nehoda osobního auta na silnici 448 u Topolan, kousek od Olomouce. Na místě zasahují i záchranné složky, je tady hlášená překážka na vozovce. Silnice by však měla být průjezdná. A nehoda dvou osobáků hlásí Český Krumlov v ulici Na Svahu, hned u Kruháče. I tady je hlášená překážka na vozovce, průjezd by však měl být bezproblémový.
11: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

Poslední hodinka Morning Boostu je na svém startu. 3 minutky po 8 hodině. Krásný dobrý ráno všem, co vstáváte, jste na cestě do práce, z práce, nebo prostě jenom tak, jako byste a jste rádi, že vlastně existujete. Já tomu rozumím a proto tady pro vás mám dobrý songy. Před námi Kygo, Khalid, Griffin, Save My Life, nebo teď už Eminem, Rihanna, Love The Way You Lie. A v této hodince se taky prozradíme, co za nový filmy dneska v kinech vychází, takže rozhodně buďte s fajnem. Morning Boost.

Kygo, Khalid Griffin, Shave My Life, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, 11 minutek po 8 hodině, no a pojďme vyřešit takovou, respektive kartovinu. Rumunsko a jejich fotbalová federace zakládá novou kartu. Jmenuje se Černá karta. Není ta už jenom žlutá a červená, ale je Černá karta. Co to znamená? Tahle ta karta nepatří hráčům, tahle ta karta patří lidem, kteří jsou na tribunách a těm, co na to koukají. Je to takový jakoby disciplinární nástroj a má prostě potrestat rodiče a sledující a diváky na tribunách, protože se hrozně často děje, že pokud jdou třeba tátové na zápas svého syna, tak se neumí udržet na úzdě. Jo, známe to, hele, během zápasu se dítě 20krát vidědí, 20krát je to nejlepší dítě, anebo se 20krát pošle k adopci. Takže tomu pravidlu vlastně absolutně rozumím. Některý tatínci se umí velmi dobře rozvášnit a pak, že ženy nezvládají emoce. Hele, za mě je to vlastně fajn nápad, klidně bych to přenesla i do Česka. A nejenom k zápasům dorostů či dětí, ale klidně i na velký stadiony. Koukám se na vás, Tribuno Sever.

0: trošku pocestujeme. Minimálně alespoň v hlavě. Když už nám končí to léto, aspoň na něho můžeme přemýšlet u této písničky. Tyhle ty věci za malý okamžik tady na Fajnu. A za malý okamžik se taky řekneme, na co teda už můžete vyrazit do kina, co dneska vychází. Morning Boost.
1: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
7: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
15: My name is Somber.
16: What up, it's Kehlani.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Back to the hits.

0: než Dua Lipa One Kiss. To nám dohrává tady v Éteru Fajnu při čtvrtku 17. září. A pojďme se společně podívat na ty nový filmy, který vychází v kinech.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
0: Jedna z prvních věcí, která mi tady vyskočila a vlastně je to věc, na kterou i já bych velmi ráda šla, je Resident Evil. Jo, je to další díl, vlastně pokud znáte samozřejmě hry, tak je to další díl, který pojednává o nějakému Brianovi, kurýr, který převáží zdravotní materiál. Ten dojede do nemocnice, zeptá se, hele, čí to je zásilka, nikdo to vlastně nechce, a pak se ozve jedna sestra, jestli by pro něho nemohla udělat ještě nějakou laskavost. On to samozřejmě vezme za nějaký ten peněžní obnos a jede po cestě, kdy samozřejmě mu někdo stoupí do cesty, on ho přejede, no a tam už to

0: Ne, tyhle ty věci řešit, protože už ho to vlastně nebaví, že je furt chycen do té pasti, a tak si zavolá právníka. Prostě vlastně strašně vtipný. Je to takový jako rodinný film, na který můžete vzít dítě, jsou tam animované postavičky s normálně hranýma lidma a vypadá to vlastně vtipně jako takový celovečerní film pro rodinu. Takže Kojot vrací úder a Resident Evil, to jsou dvě novinky za mě. Všechno to má na 70% hodnocení, takže třeba to fakt bude i dobrý. Tak jo. Tohle bylo všechno a my pokračujeme. Subfocus Elevate.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden.

0: zafetišujeme s jeho Bad Dreams. Tohle je by the way nejoblíbenější interpret naší Andrejky Kautský, která tady za 20 minut už s vámi bude od 9 do 1. No ale ještě než se tak stane tady na Fajnu, tak pojďme se podívat, co bude hrát do té doby. Naprosto skvělá věc, energií nabušená. Jmenuje se to Repeat It. A za tímhle stojí Martin Garrix a Ed Sheeran. No a nebo třeba Zara Larsson. Midnight Sun, pecka, která úplně rozbila všechny TikTokové videa a všechny trendy. A nejenom ta písnička, ale i celý album, který se tak jmenuje taky. Tak tyhle ty dvě pecky zavalí okamžik tady v éteru Fajnu. Takže rozhodně buďte s náma. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
7: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeated. To je, no to nám tady dohrálo na fajnou 10 minutek do 9. hodiny a to znamená jedno a to jediný. Já přenechávám pult Andrejce Kosek-Kautský, ta už tady s váma bude v Music Boostu od 9 do 1, takže si to rozhodně s ní dejte. Já se s váma loučím pro dnešek, uslyšíme se i zítra zase od 6 do 9 a mějte se krásně. Čau! 3, 2,

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: To je úplně k sežrání.
2: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Jsme online.
11: Jsme na DAB+.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
12: Vládní hnutí SPD chce v rozpočtu na příští rok škrtnout 7,5 miliardy korun z armádních investic. Podle Tomia Okamury by se ušetřený peníze měly raději použít na snížení státního deficitu a platy vojáků. Česko by tím ale spadlo pod 2% HDP na obranu, ke kterým se zavázalo v Severoatlantické alianci. Svět rychle přichází o zásoby vody, varuje Světová meteorologická organizace. Podle její nový zprávy má normální průtok už jen zhruba třetina řek a dál ubývají i ledovce a další zásoby, které pomáhají překonávat sucho. Rok 2025 navíc patřil mezi nejsušší v historii měření a situaci může dál zhoršit sílící El Niño. A dost drsným způsobem vzal farmář v bavorském Bad Kissingenu spravedlnost do vlastních rukou. Když mu fanoušci z nedalekého koncertu obsadili louku kempingovýma židličkama a policie odmítla zasáhnout, sednul do traktoru a začal mezi lidi najíždět. Dva diváky lehce zranil a teď čelí obvinění z ublížení na zdraví i veřejného ohrožení.
13: Fajn. Ulici Havlíčkovo náměstí v Praze je hlášená práce na vodovodním potrubí. Počítejte tady se zdržením, je to celý uzavřený. Bouralo se v Českých Budějovicích, dva osováky v sobě v ulici Hroznová. No a ještě Praha hlásí na Florenci neprůjezdnej jeden jízdní pruh. Bude probíhat cvičná evakuace osob, je uzavřená celá ulice na Florenci. Tak i tady se pojďte vyhnout.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
15: Fajn. Music.

0: Dobrý den a jsme tady zase další pracovní den, který společně musíme zvládnout. Ten dnešní se jmenuje čtvrtek, pro je to malý pátek, takže hlavu vzhůru a jdem na to. Startuje nám dopolední Music Boost.
1: Music Boost. Give me five. Fine.
0: Taky 5 songů na rozjezd. Justin Bieber, Shimon Oop, Fastboy, anebo právě teď Hozier.

0: Pět songů na rozjezd, Gimme Five, uzavíráme se songem Last Summer, Fastboy, Moby, Sophie & Jens. Tohle je dnešní Music Bus. Já mám mezi vámi posluchačku, která se jmenuje Janča a každý den mi hned ze startu pošle nějaký hezký obrázek, jo, třeba zahrádka, květináč, květinka, k tomu nějaký hezký citát na ten daný den. Je to takhle jakoby pravidelný, je to něco, na co si prostě už jako zvyknete. No a dneska ten obrázek nepřišel. To znamená, dneska je něco špatně. Protože jestli i Jan má blbou náladu a odmítá nám poslat svoji zahrádku s nějakým dobrým citátem pro dnešní den, tak si říkám, sakra, sakra, ten podzim fakt už jako jede rychle. Rychle k nám. O to lepší songy jsem musela pro vás vybrat, jo. Za chvilku Somber, jeho Homewrecker. A teď vám úplně vyrazím dech. Tohle jste nečekali. Lady Gaga i Bad Romance. Jo, tak co, Jani a vy ostatní, lepší? Jo, lepší. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Mami, já mám řidičák.
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
17: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
16: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
17: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
16: A dětem přidáme helmu zdarma.
17: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
16: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.

0: poslal pohled. Na fajnu dohrává Kellyn. Balkan Paradise.
1: 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
0: Asi nejsme tady na Fajn Radio teď jediní, kteří v práci řeší to, co se stalo včera. Jakože halo, zrádci, já nemám slov. Včera premiéra třetí řady, to se stát jako, já fakt nemám slov. My jsme tam byli, moc jsme si to užili a doporučujeme i vám si to schlídnout. Máte to na Prima Plus už k dispozici a od 20. září klasicky na Primě. Já vám nebudu nic spoilerovat, to bych asi, to ne, to byste mě rádi neměli. Ale řeknu vám, že je to fakt jako mega záležitost. Všem tvůrcům gratuluju, protože za tímhle muselo být fakt jako dost práce. Je to promyšlený, promakaný. A jako když srovnáte, ani nemám ráda srovnávání, ale když se podíváte jako na tu cestu od první řady přes druhou až sem, jakoby jak to se to posouvá dopředu, jako miluju to. A vy to musíte milovat taky. Já si myslím, že tohle je jedna z nejlepších reality shows, kterou vlastně Česká republika nabízí. Jako je to boží. Mimochodem, včera na premiéře Vojta Kotek na koni, na živém koni.

s tím koněm tam běhal mezi lidma. Bylo to naprosto boží. Už jsem koukala na sociálních sítích, že některé sociální platformy dokonce už zveřejňují tyhle záběry, jak Vojta Kotek si to na tom koni žene. A dejte si to, protože jak říká naše produkční Irča, když to uvidíte, tak už můžete v klidu umřít.

0: Omen. Přesně ve 9:45. No, protože trošku cítím, že všichni potřebujeme trošku lásky. Tak si ji vezmeme skrze tenhle song. One Republic, Need Your Love. Nebo si udělejte dobrý kafe, i v tom je láska. Dobrá snídaně. Kvalitní small talk s kolegyní. Nebo kvalitní small talk sám se sebou. To je někdy úplně to nejlepší rozhodnutí. A pojďme si to láskyplně na fajnu užít. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Trenírkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Jsem hrdina, jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou

0: 1. září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: sweetheart.
1: Kamenoume to kombi Homedusa na fajnu. Já jsem tady před chvilkou zmínila třetí řadu zráců a to, že včera na té premiéře Vojta Kotek projel na koni celým kongresovým prostě areálem v Praze. No a trošku to jakoby náma hýbe. Posíláte fotky, posíláte prostě svoje názory o tom, jak Vojta Kotek byl sexy na tom koni a že mu ten kůň jako sluší. Já vám děkuju za vaše názory a prosím vás, jestli jste to ještě neviděli, tak si to dejte, protože očividně to bude téma týdne.
2: Fajn, tohle je fajn.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
1: Sleduj Fajn. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsme online.
10: Online.
9: Jsme na DAB Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz.
11: Ano, SPD a motoristé se dohodli na rozpočtu na příští rok. Původní schodek 389 miliard se sníží jen o jednotky miliard. Další úspory až kolem 20 miliard pak mají přijít díky plánovaným změnám zákonů. Motoristé zároveň neprosadili návrh prvních 3 dnů nemoci bez náhrady mzdy a škrtat se nakonec nemá ani v plánovaných výdajích na obranu. Stovky pacientů z nemocnice v Hořovicích evakuovala ráno policie kvůli anonymní bombové výhrušce. Na místě zasahují desítky policistů a taky 3 psovodi se psy na vyhledávání výbušnin. Nemocnici teď čeká kompletní prohlídka všech prostor. A tvůrci novýho seriálového Harryho Pottera ukázali herečku, která si zahraje ufňukanou Uršulu a internet okamžitě řeší její vzhled. Část fanoušků ji kritizuje, jiní ale připomínají, že knižní Uršule odpovídá daleko víc než její filmová verze. Ve filmech ji totiž hrála skoro 40-letá Shirley Hendersonová, přestože Uršula má být teenagerka.
12: Fajn. Opatrně v Budějovicích, v ulici Na Sadech, tady jsou hlášený havarovaný vozidla, stejně jako, prosím vás, Hořovice, v ulicích k Bažantici a taky k nemocnici je hlášena mimořádná událost, evakuace nemocnice, takže tady pokud možno se tomu pojďme vyhnout, je to celý uzavřený. No a Čerčany hlásí ulici Masarykova taky srážku 2 osobáků, tak pomalu a bezpečně.
13: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
14: Music

0: Krátce po 10. hodině pokračujeme s Music Boostem. Mrkneme se samozřejmě na lubriku, jako vždycky, a taky se třeba podíváme na Kim Kardashian. Něco málo teď vysoudila a možná by nás to mohlo zajímat. A možná taky ne, to je úplně jedno. Ale to, co nás bude všechny zajímat, je náš playlist. Ray, která bude opět hledat svého manžela, Zara Larsony, Lush Life, anebo právě teď Glass Animals, Eon Dior, jejich Heat Waves.
1: Music Boost.

0: Where is my husband? Tohle je na Fajnu Ray. Trošku budeme dneska slavit s Kim Kardashian, která konečně vyhrála soud a dostala odškodnění, který nás možná překvapí. Dostala od pařížského soudu symbolické odškodné 1 euro. Ano, 1 euro, jako opravdu, 1 euro za ozbrojený přepadení z roku 2016, tehdy vlastně tuhle částku sama požadovala. Říkala hodně jako i v rozhovorech, že jí nejde o peníze, ale dají především o to, aby konečně bylo uznáno to, že to, co se stalo, bylo špatně a šlo jí prostě o spravedlnost. Já si jako takhle, je to hezký, když někdo řekne, že mu jde o tu spravedlnost a že mu nejde o peníze. Ale může vám přece jít o spravedlnost, ale taky o peníze, ne? Protože při tehdejším přepadení v hotelu během pařížského Fashion Weeku jí lupiči ukradli šperky v hodnotě 6 milionů dolarů, včetně jejího zástupního prstenu. Jako to je velký ohříšek. Představte si, že vám prostě někdo vezme 6 milionů a vy pak řeknete, ne, ať mi dá jenom 1 euro, mě dá jenom o to, aby se řeklo, že to bylo špatný. To všichni víme, že snad bylo špatný, ne? No nic, lupiči prostě jsou potrestaní, zaplatili jedno Ečko a Kim je prostě spokojená. A to je dobře.
1: Fajn, neposlouchej tenhle song moc na hlas.
2: Kdyby si mohli myslet, že máš vkus.
0: Teď už Nico Santos, jeho Why Don't You Say.

Damiano David. A tohle už je ticho na fajnu. No a to nechcem, ne? Ticho v rádiu, to úplně není dobrý. Mal Schmidt, jeho Nice to meet you, to bude jeden z dalších songů před námi. Německá kapela Klok-klok, tohle je jejich Adoria, jeden z nejromantičtějších songů vůbec. V refrénu se pořád zpívá něco ve smyslu jako jsem tady a jsem připravený tě milovat, jsem připravený tě zbožňovat. A já musím říct, že si na tomhle songu dost ujíždím a vy si budete ujíždět taky.

0: postupních vítězů. Memoriál Luboše Tomíčka. 5. října 2026 v Praze na Markétě.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: To je boží kuchyň.
14: A jak je praktická.
15: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
13: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
14: Je skvělá. Vyťardo.
15: www.jninteriér.cz.
16: Využijte váš prostor. Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: sexy and I know it.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
3: Sex v zamilovanosti je takový ten sex, kdy ti nevadí, že to trvá 3 minuty, protože je to láska. No a taky si myslíš, že se to časem zlepší. Nezlepší, jen si zvykneš a pořídíš si sprchu s masážní hlavicí.

0: Temper City, jejich self-aware, dohrávají na fajnu. Přesně ve 10:45. Nezastavujeme, pokračujeme. A to velmi dramaticky. Summertime Sadness, Lana Del Rey. Boží song. Ve mně to úplně evokuje jako letní atmosféru. Já vím, je to trošku taková menší provokace, omlouvám se. Ale opravdu je to takový ještě... Užíváme si ty poslední střípky hezkýho počasí. Tak pojďme užívat společně. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům ve Smidarech na Královéhradecku za 4 miliony 590 tisíc. Chalupa v Chocněhovicích na Mladoboleslavsku za 6 miliónů 490 tisíc. Byt 1 plus 1 v Blatně na Lounsku za 1,5 milionu. Rodinný dům v obci Sobětuchy na Chrudimsku za 2,5 milionu. A byt 3 plus 1 v Blatně na Lounsku za 2 miliony 700 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo?
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Datart uvádí Dny Merien.
16: Dny Merien, jo.
15: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
16: No to je sen.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
20: This is Bruno Mars.
21: I'm Lily Bleepy.
22: It's Sabrina Carpenter.
23: Music. Fine.

Show, jeho End of Beginning na Fajnu. Společně se teď přesuneme do roku 2004, kdy se stal jeden z těch nejbizardnějších příběhů ze života Neila Armstronga. Já jsem se to dneska dočetla, vůbec jsem o téhle kauze nevěděla a říkám si, o tom musíme vědět všichni, protože je to prostě k pobavení. Jeho holič Mark Sizemore si po střihání schovával jeho odstřižený vlasy a v roce 2004 je právě prodal jednomu sběrateli za $3000. Armstrong se o tom prodeji dozvěděl, naštval se a požadoval, aby mu ty vlasy vrátil. Vrať mi vlasy, říkal. A holič říkal, ne, jsou to moje vlasy, já jsem je ustřih. Tak Armstrong řekl, tak je aspoň ty peníze vem a dej je na charitu, aby mé vlasy měly nějaký charitativní účel. No ale to se nestalo. Sběratel pak měl u sebe ty vlasy, nechtěli vrátit, holiče nechtěl vrátit, normálně prostě kauze s vlasama, jo, miluju to. No a nakonec to prostě zůstalo opravdu tomu sběrateli, který se teď chlubí tím, že má jednu z největších sbírek vlasů historických osobností. Má třeba teda toho Armstronga, má taky Lincolna, má Marilyn Monroe, anebo třeba Alberta Einsteina. Je to docela k popukání, tenhle příběh, ale nejvíc, jako nejdivnější na tom stejně je to, co nikdo neřeší, a to je to, že někdo sbírá něčí vlasy. Jakože chápu, je to celebrita, ale proč, jako k čemu jsou vám ty vlasy? Já to ani nechci vědět. Ale je to pěkně divný. Yo, hit music station. Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
11: Andrej Babiš navrhnul vznik společného evropského systému protiraketové obrany s názvem Europatriot. Evropa by podle něj měla spojit svoje schopnosti podobně jako kdysi při vzniku Airbusu a líp se připravit hlavně na balistické rakety. Projekt by měl posílit evropskou část NATO a zapojit by se do něj mohl i český obranný průmysl. Babiš zároveň znovu vyzval Evropu a USA, aby dostali Zelenského a Putina k jednacímu stolu. Donald Trump pohrozil Evropské unii vysokýma clama, pokud se Kanada stane jejím přidruženým členem. Tenhle plán označil za možný nepřátelský akt a nevyloučil ani omezení obchodu s Evropou. Kanada se přitom snaží vazby s EU prohloubit hlavně kvůli zhoršeným vztahům se Spojenýma státama. A továrnu jako ze sci-fi filmu otevřeli v Číně. Humanoidní roboty tam totiž vyrábějí další humanoidní roboti. Stroje tam vozejí materiál, skládají komponenty a spolupracují s robotickýma ramenama při montáži. Linka má zvládnout vyrobit přes 10 000 humanoidů ročně, tedy zhruba jednoho každých 10 minut.
12: Fajn.
13: Opatrně v Praze ve Smečkách se bouralo, dva osobáky v sobě, tak projíždíte tady opatrně. Stejně jako v Kroměříži, ulice na Lindovce hlásí nehodu, tak průje se zvýšenou opatrností. No a D11, 14. kilometr, trasa Praha na sever, tak tady se hlásí zdržení porouchaným osobákem. Tak pomalu a bezpečně.
14: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn.

Ministerstvo spravedlnosti plánuje další spravedlivý zákony. No, tak na to se společně musíme podívat. 11. hodina a Music Boost pokračuje. Music Boost. Felix Janji, Heartache Pride. Hezký dopo.

0: Wishful Thinker, Rue Gale. Čtvrteční dopoledne na Fajnu. Český ministerstvo spravedlnosti začíná být spravedlivý. A nám se to líbí. Navrhuje rozšířit trestní zákoník o několik forem online útoků, které současná legislativa podle ministerstva dostatečně nepokrývá. A já se pod to podepisuju. Nově by mohl být trestným činem například kyberflashing, tedy v nevyžádaném posílání intimních fotografií. Tuhle informaci už asi od nás párkrát slyšeli. Ano, dělali jsme si srandu z toho, že jakmile někomu nevyžádaně pošlete nějakou nahotinku, tak můžete jít na rok sedět. Ovšem návrh počítá taky s postihováním doxingu. To je prosím vás zveřejnění osobních údajů člověka s cílem vyvolat jeho obtěžování, zastrašování nebo třeba jiný útok, za který by mohly hrozit až 2 roky. To je prostě taková manipulace. To znamená, že bude trestný někoho vlastně manipulovat skrze nějaký osobní údaje, který o něm víte. Já si myslím, že to je jako cool. Změny se mají taky týkat třeba stalkingu a dalších forem online násilí. Jak se pořád říká, že tahle doba se vyvíjí, pořád se říká online svět, online, rozhoduje ovšem online, tak i tady bude rozhodovat online, i v českém zákoníku. A my se na to těšíme s účinností od července 2027, takže doteď ještě můžete někoho stalkovat, pak už ne.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Florida jeho My House. To je dnešní dopoledne na Fajnu. Já doufám, že dnešní dopoledne je jedno z těch lepších. Je to čtvrtek, hodně lidí vždycky říká, hele, čtvrtek je malý pátek. A já vždycky říkám, no ale není to pátek. Ale možná na to něco bude, když se to říká, ne? Za chvilku Sia, taky Sean Paul. Pojďme si teda zkusit představit, že teda je jakoby takovej, taková lehká verze pátku a pojďme se cítit prostě dobře. Protože když je vždycky pátek, tak všichni se cítí dobře. To pátek umí, to dokáže. Tak pojďme to dokázat i se čtvrtkem, jo? Tenhle song vám k tomu pomůže. Snad.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.
2: S

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue.cz zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
2: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
3: Jsem hrdina,
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
7: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
8: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
14: Right, babe.
17: Fine.

Kelin, taky Stein 27, vítej mezi náma, no tak my teda vítáme, vítáme na fajnu, 5 minutek do 11:45. Jo, vrásky. Vrásky to je taková záležitost, která se stává takovým sprostým slovem v dnešní době. Selena Gomez zmínila v jednom rozhovoru, že je smutná z toho, že jí její fanoušci chtějí v její mladší verzi. Že se čím dál tím více jako střetává s takovýma komentářema na její stárnutí. Už nevypadáš tak jako dřív. Kde je ta puberťačka? No kde? No, jenom na fotkách ze střední, že jo? No jasný, říká se tomu věk, čas a taky kolagen, prosím vás, který postupně prostě mizí. Asi si nemusíme říkat nic o tom, že je to přirozený a vrásky jsou prostě něco, co musíme se naučit jako přijímat, ale já mám právě tak skrze tenhle příběh se Selenou Gomez, mám pocit, že jako naše doba se to trošku jako zbláznila, že jakmile prostě někdo vidí první vrásku na čele, tak má hned prostě alarm v hlavě, který se jmenuje, aha, botox. Jo, že jako jsme najednou jako v době, kdy se jako stydíme za to, že stárneme. Není to jako divný? 724634634. Pojďte mi napsat, jak to stárnutí prožíváte vy.

Já vím, že trošku jakoby v 27 letech divný jakoby říkat tyhle věci, ale helejte se, už první vrásky taky mám na čele a opravdu je to náročná doba. Prostě máte pocit, že se jako stydíte za to, že už vám prostě není 16. A za to bychom se asi neměli stydět, ne? Fajn.

0: Eyes Closed, Edgy jsou taky Zane, 11:45. Přišla nám zpráva. Ahoj, mám 3 děti a nejstaršímu bude v březnu 18 let. Otěhotněla jsem, když mi bylo jako Daveovi. Nevím, kdo je Dave. Na dětech člověk vidí, jak zraje. Ano, řešíme tady vlastně stárnutí. A nevím, co si z té zprávy mám vzít, ale vlastně asi, že si mám udělat děti a vidět, jak zraju, když budou stárnout. Je vlastně fajn pozorovat, jak stárnou vaše děti a ne jak stárnete vy. Docela dobrá hypotéza. Za chvilku český talent Shimon Op, jeho Save My Soul. Samozřejmě, jestli vás ještě napadne cokoliv k tomu, k těm vrázkám, 724634634. A taková výzva pro vás, pojďme změnit prostě myšlení dnešní doby a pojďme změnit prostě to, že si myslíme, že každá vrázka si zaslouží botox. Ne, říká se, že jsou vrázky od smíchu a já si za tím stojím, to znamená, jestli nemáte vrázky, nemáte šťastný život. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

dohrává Dua Lipa její Houdini, dohrává na Fajnu krátce před 12. My tady společně řešíme stárnutí, ještě doplníme od Aleny SMS-ku. Budeme letos 63 let, nějaký ty vrásky mám. Podle mě je to přirozený proces a nevidím důvod, proč se tomu bránit. Z Neratovic zdraví Alena. Vidíte, v Neratovicích ví, co je dobře. V Neratovicích umí lidé stárnout. Děkujeme, Aleno, za zprávu a pojďme se prosím vás s tím řídit. Vrásky rovná se příroda, stárnutí, normální proces. Jo? A nepíchejme si všude nějaký botox. Posloucháš Fajn.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Jsme online.
9: Online.
10: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
11: Hezký poledne, tady Adam a jdeme se podívat na zprávy. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Děti od 13 do 15 let by pak mohly mít účty jen se souhlasem a pod dohledem rodičů. Samostatný účet by byl možný až od 15. Nový pravidla se mají týkat taky online her, chatbotů nebo platform s videama a firmy by musely prokázat, že jsou pro děti bezpečný. Max Verstappen zvládnul mega výzvu. Na Silverstoneu usednul do motokáry proti stovce soupeřů a z posledního 101. místa se dokázal dostat až na první. Stačilo mu na to pouhých 14 kol a hned v prvním kole předjel přes 60 jezdců. Mezi soupeřema byl i český influencer Lišák. Macklemore věnuje $1 000 000 na pomoc Palestincům. Rapper chce darovat celý svůj čistý výdělek z turné s Edem Sheeranem 6 organizacím, který pomáhají Palestincům. Zároveň vyzval miliardáře Roberta Krafta, který se podle Macklemora podílel na jeho stažení z koncertů, aby přidal další milion. Kraft pak uvedl, že už před Macklemorovou výzvou mluvil se Sheeranem o tom, že na pomoc přispějou $2 000 000.
12: Fine. Opatrně v Brně, 52. kilometr na trase Pohořelice na Brno jsou hlášený dvě havarované vozidla. Pozor taky tý nad Vltavou, okres České Budějovice, ulice Veselská, tady je taky nahlášená nehoda, stejně jako v Praze a to v ulici Ďáblická, tak tady projíždějte opatrně.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Music Boost. Music Boost.
10: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Music Boost nám pomalu, ale jistě finišuje, takže ještě jedna společná hodinka, kdy si společně budeme dávat náš playlist fajnou. Hudba prý zlepšuje kvalitu duševního zdraví, takže se vlastně společně jdeme léčit.
0: Music Boost.
12: Jonas Blue, taky Dakota, jejich Fast Car. Jo, to je pravý poledne na fajnu, tak si ho pojďme užít.

0: Na Fajnu dohrává Adéla, jí Red Bottoms. A dohrává ještě 5 minutek, teda 5 sekundek. Chudák Adéla, ještě by tady 5 minut musela zpívat. Ne, ušetříme jí. My se totiž musíme říct o tom, že se vrací něco úplně geniálního. Přišel totiž návrh Evropské unie na úplný zákaz sociálních sítí u dětí do 13 let. Šéfová Evropské unie to představila teď ve svém projevu vlastně o stavu unie na následující roky. To znamená, že se vlastně můžeme těšit na tohle jako pravidlo, kdy děti nebudou mít telefony pořád v rukou. A víte, co to znamená? No právě to, že se nám možná do společnosti, hlavně jakoby mezi děti, vrátí takový ty činnosti, které vlastně nám ty telefony tak trošku jakoby vzaly. A to je třeba zvonkohra. Zvonkohra se díky tomuhle podle mě může vrátit, protože se ty děti začnou tak nudit, že budou muset vymýšlet jako to, co jsme právě vymýšleli my, jo, to je cukr, káva, limonáda, čaj, rumbum, nebo zvonkohra a další věci, třeba já nevím, stavět si bunkry venku. 724634634. Napadá vás ještě nějaká činnost, která by se díky tomuto zákazu mohla mezi nás vrátit? Já vím, že teď si dospěláci říkají, že ta zvonkohra úplně nebude úplně fajn, protože na vás bude někdo zvonit, ale pamatujete si na to, jaká to byla legrace? Ježišmarja, a ono se to dneska už nedělá, protože sociální sítě, no.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
5: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: trenirkarna.cz
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
10: Hej, už máš řidičák?
11: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
10: Fakt?
11: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
15: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
14: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
16: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
17: KFC ti zase nabízí víc.
18: MacBooky Neo.
17: iPhony 17.
18: Laserové projektory.
17: Sluchátka Apple Beats.
18: A stovky dalších cen.
17: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
18: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
17: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
19: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
8: CZ.
20: All the hits I want to hear.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex v zamilovanosti je takovej ten sex, kdy vám nevadí, že to trvá 3 minuty, protože je to láska. No a taky si myslíš, že se to časem změní. Nezmění, jen si zvykneš a pořídíš si sprchu s masážní hlavicí.
1: Fajn.

0: Na Fajnu nám dohrává Sombr, jeho Homewrecker, dohrává nám v Music Boostu 2:45 odpoledne. My tady řešíme zvonkohru, která se díky možnému zákazu sociálních sítí dětí do 13 let může vrátit do naší společnosti. Píšete, že se děti budou moct dívat na svět a ne do telefonu. Já děkuji za zprávu, Pavle. Tahle byla docela fakt taková jako hluboká a hezká. Vlastně taková věta, která mluví za vše. Zdeňka píše, že se zvonkohra pořád hraje. Akorát jí hrají dospělí, kteří ji hráli jako děti. No, představte si to. Ale my chceme, aby ji zažili i děti. To znamená zvonkohra následující roky ve vašich bytech, domech. Bude nás to štvát, ale bude to vlastně svým způsobem hezký a nostalgický. Za chvilku poslední společný song David Guetta. Ten hlas, co tam slyšíte, je Becky Hill, taky Ella Henderson. No a my si to dál jdeme užívat s Fajnem. Music Boost. Music Boost.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
8: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
13: Jendo!
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
8: Fajn. Jsme online. Online.
9: Jsme na DAB+. Plus.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hot news. Krásný odpoledne, tady Adam a pojďme se podívat na to, co se děje ve světě. Petr Pavel vetoval změnu pravidel pro státní úředníky. Prezidentovi vadí, že by novej zákon mohl oslabit jejich ochranu před politickými zásahy. Návrh má mimo jiný usnadnit výměnu úředníků a přiblížit jejich zaměstnávání běžnému zákoníku práce. Sněmovna teď může prezidentovo veto přehlasovat. Pavel zároveň podepsal novelu stavebního zákona, která má zrychlit povolování staveb. V Mnichově v sobotu začíná Oktoberfest. Letos se čeká přes 6 milionů návštěvníků a pivo zase podraží. Za litrovej tuplák lidi zaplatí okolo 15 eur, to znamená zhruba 370 korun. Dražší bude i voda nebo limonáda. O bezpečnost se letos postará přes 600 policistů a desítky kamer. Šestiletý kluk v Austrálii pomáhá popelářům a bere to fakt vážně. Už ve 4 letech se zamiloval do popelářských aut a teď každý týden pomáhá s úklidem ve 3 ulicích u svýho domu. Vrací prázdný popelnice na místo, má dokonce vlastní uniformu a pracovní rukavice.
11: Fajn.
12: Jezdím bez nehod, no úplně bez nehod, bohužel nejezdíme. D1, 178 km, trasa Praha-Polsko. Je tam silný provoz a 2 havarovaný vozidla, kvůli kterým je neprůjezdný levý jízdní pruh, takže logicky počítejte s nějakým zdržením. No a v Praze, tam se nám s tím taky roztrhl pytel. Třeba ulice Lešanská, je tam, překáží tam nehoda se zraněním osob, není specifikovaný co. Další nehoda taky pod hranicí v Praze, zase 2 osobáky, no a potom ještě na ulici Liberecká, další nehoda. Jezděte opatrně.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
12: Čtvrteční warm-up s Kristý je tady. Jo, čtvrtek, malej pátek. Já jsem dneska ten den začala aktivně, byla jsem ve fitku, takže se pokusím přidat trošku energie i vám, pokud vy jste ještě nebyli tak aktivní, ale teď budeme aktivní spolu. Pojďme na první song, kterým odpálíme naše 4 hodinky. Lola Young, jejíme si právě

Ladíte Fine Warm Up s Kristý, 13.13, a tohle byl Fast Boy, Beautiful Life. No ale někdy život není až tak moc krásnej. Třeba když na vás vyskakují nechutný videa na Instagramu. Já jsem si dneska v klidu otevřela Instagram ráno, jo, v jedné ruce kávička, v druhé snídaně. A co na mě vyskočilo jako první doporučený video? Titulek. Podívejte se, jak pije slimák zblízka a jak něco jí. Ne video z dálky, ale 4K Ultra HD záběr na slizkou beztvarou hmotu, co tam natahuje ty podivný chapadla a vlní se to jak, já nevím, z vetřelce. A ptám se proč. Za prvé, kdo tohle točí? A hlavně, proč by na to někdo chtěl koukat? Příroda je sice mocná čarodějka, zvířata máme všichni rádi, je to zajímavý, ale jsou podle mě tvorové, u kterých by evoluce udělala líp, kdyby jim dala třeba permanentní filtr na obličej. Něco takového. Prostě slimáky odmítám na svém Instagramu, nevím, kde se to nastavuje, abych je neviděla, ale dost. Takže doufám, že jsem vám taky teď neskazila odpoledne. Napište mi, jaký zvíře vám přijde nechutný. Taky slimáci? Nebo ještě něco jiného? Já jsem fakt totiž úplně z toho zhroucená, takže pojďme radši na další song mezi tím. Vy mi napište na 724-634-634, jaký zvíře je nechutný. A k tomu Kygo, Kelly Griffin, Save My Love.

Eyed Peas, I got a feeling, dohrálo právě teď na fajnou. To je song, se kterým máte pocit, že fakt ten den bude dobrý. Ale ještě předtím, než bude dobrý, je potřeba tady vynést rozsudek, protože řešíme, jaký zvíře je podle vás nechutný. A docela jste mě překvapili, protože nikdo z vás vlastně nemenoval žádný zvíře. René napsal, ahoj Kristý, pro mě je nechutný zvíře moje tchýně. Doufám, že tchýně tohle teď poslouchá, zdravíme, posíláme klíčenku. No a nebo tady pak zpráva, člověk je nejnechutnější stvoření ze všech. Takže vlastně vidíte tu nechutnost jenom v lidech a ne ve zvířátkách. To je dobře, že máme tady milovníky zvířat. Ono se říká, že lidi, co mají rádi zvířata, jsou dobrý lidi. Tak to je jasný, nás poslouchají samý dobrý lidi. Tak děkuju za zprávy a k tomu za chviličku další song. Tedy svým s jeho Mr. Know It All. Zaspíváme si. Tak jo, tady.

0: série trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdan.
11: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
12: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
13: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
14: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

miluju to kytarový solo na konci tohohle songu. Lady Gaga, Dead Dance, tady na Fajnu. A dneska, 17. září, je Mezinárodní den country hudby. A já mám zásadní problém. Teda, nemám problém s country hudbou, jo? Aby to nevyznělo špatně. Ale já neznám vůbec nikoho, kdo by poslouchal country. Nikoho takového ve svém okolí prostě nemám. Ale já jsem narazila na seriózní vědeckou studii, která tvrdí docela šílenou věc, že lidi, co poslouchají country, mají nejlepší mentální zdraví ze všech, mají také prokazatelně nejmín stresu a vykazují největší celoživotní štěstí a spokojenost. No a pak mi to docvaklo. Aha, tak proto já neznám žádného fanouška country. Kolem mě všichni chodí na terapie, jsou v depresích. Možná bychom všichni měli poslouchat country. To by možná vyřešilo všechny naše deprese a tak. Prostě místo depresivních songů si večer pustíte pořádný country. Znáte někoho, kdo poslouchá country? Nebo si ho pustíte dokonce vy sami? Napište mi, když tak, jaký je váš oblíbený song a pokud se na nějakým shodnete, no tak si ho možná pustíme, abychom si prokázali, že ta studie funguje a že pak budeme všichni spokojení. Tak mi napište na 724-634-634, ale mezi tím song, který nás taky 100% uspokojí. Purple Disco Machine Kunks, jejich Substitution.

0: Tyrann. Tenhle song k nám právě dohrál na fajnu. Country to nebylo, ale my se teď vrhneme na country, protože jsem se vás ptala, jestli country posloucháte a jestli máte třeba i nějaký oblíbený song. Máme tady nějaký bohužel antifanoušky country, ale třeba tady jedna zpráva. Ahoj Kristý, posloucháme Fajn Radio, ale posloucháme někdy i Dolly Parton. Bohužel teď už zesnulá country zpěvačka a občas je to super změna. Pak tady máme od Petra country, jasně, a nejlepší je na vinilu a k tomu dobrý pití, a to je relax nebo blues. Mám široký záběr, co se týče hudby. Píšete různé zprávy, znám dost lidiček a mám i přátelé, co poslouchají country, to píše a já, občas i já poslouchám. No tak to je dobře, tak pro dobrou náladu, ale neshodli jste se tady na jednom songu, takže já nějaký vyberu a za chviličku si pustíme nějaký country, že bychom si dali tu Dolly Parton, to bychom si mohli připomenout, ne? Tak za chvilku, tady na fajnu.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Music. Fine.

Republic a jeden z jejich nejnovějších songů Need Your Love. To je ten typ písničky, kterou prostě nemůžete přestat poslouchat. Právě teď na Fajnu. A existuje jedno místo na světě, kde vás přílišná slušnost může stát život. Japonští záchranáři z města Kanazawa vydali naprosto zoufalou prosbu. Pro boha, nerovnejte nám v předsíni boty. Zní to asi trochu bizarně, ale v Japonsku je zvykem, že když k vám někdo vejde do bytu, tak vy mu z čistý úcty ty boty vždycky úhledně otočíte špičkama ke dveřím. Což o to, většina z nás by asi někoho, kdo nám v chodbě dobrovolně srovná hromadu těch rozkopaných tenisek, brala všema deseti, že jo? U mě doma by byl takový člověk možná kandidát na budoucího manžela, jenomže u záchranářů je to katastrofa. Oni ty boty při zásahu odhodí přesně podle toho, jakou má kdo roli při vynášení pacienta. Jenomže mezi tím tam naběhne nějaká baby, srovná to, no a potom, když se hasiči v panice obouvají, tak se jim pletou nohy a prej můžou ztratit až 30 vteřin. A 30 vteřin v tomhle případě může znamenat hodně. Nicméně já si myslím, že my si z toho můžeme vzít hezký poučení pro nás domů, že až nám někdo bude nadávat, že máme bordel na chodbě, na verandě a máme tam rozházený boty, tak vy můžete říct, že jenom trénujete pro případ nouze, že to je praktičtější a díky tomu nestrácíte čas. A my už žádný čas rozhodně ztrácet nebudeme.

0: Malcolm Todd, jeho song Earrings, který vyšel už před 2 lety, ale až teď ho lidi začali poslouchat a mají pocit, že kvůli tomu přišli o 2 roky života. Tak naštěstí už jsme ho objevili a my jsme ho teď doposlouchali na Fajnu. Ideální způsob, jak zakončit první společnou hoďku warm-upu, ale nebojte, čtvrteční party jede dál. Moje jméno je Kristý, jsem dneska vaše ministrině zábavy a za chvíli si pustíme třeba Kýšu, TikTok, jo, to je mega pecka, kterou potřebujeme. Takže za chvilku tady na Fajnu, mezi tím zprávy s Adamem, doprava zase se mnou a pak jedem dál.
1: Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: skrývá za lesklými obálkami časopisů. Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
1: To je úplně k sežrání.
2: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Cože? Říkala Yogis?
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Interiér.
5: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
6: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
5: www.jonointeriér.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
9: Jsme online.
10: Online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Hezký odpoledne, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje ve světě. Evropská unie chce výrazně prohloubit vztahy s Kanadou. Ursula von der Leyenová jí nabídla úplně nový status přidruženého člena EU, který by měl posílit spolupráci třeba v obraně, obchodu nebo technologiích. Konkrétní podoba ale zatím není jasná. Šéfka komise zároveň oznámila zákaz sociálních sítí pro děti pod 13 let a přísnější pravidla proti řízený masový migraci. Jaderná elektrárna Temelín včera musela kvůli technické závadě odpojit svůj druhý výrobní blok. Problém byl v systému řízení nejaderné části elektrárny. Technici už ale vadnou součástku vyměnili. Pokud kontroly dopadnou dobře, blok by měl znovu začít vyrábět během dneška. Japonský záchranáři mají dost nečekanou prosbu. Při zásahu jim prosím nesrovnávejte boty. Místní totiž podle etikety návštěvám obuv u dveří úhledně otočej, jenže záchranáři pak ztrácejí čas hledáním, který boty jsou čí. Prej je to může zdržet asi o půl minuty, což je čas, který při záchraně života může rozhodovat.
12: Fajn. Zrcadlo, zrcadlo, kde je to na silnicích nejhorší? V Ústí nad Labem, ulice Všebořická, byla tam strážka osobáku s chodcem a doprava je řízena kyvadlově, takže stoprocentně počítejte se zdržením. Opatrně taky na trase Liberec Karlovy Vary u obce Ostrov, tak tam je dvakrát osobák, no a potom taky ve Slaným u Kladna a v ulici Palackýho další nehoda osobáku a chodce. Takže tentokrát moje varování nesměřuje jenom řidičům, ale i chodcům. Choďte opatrně.
13: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět.

21. Fine Warm Up s Kristý pokračuje. Před náma další hodina nabitá samou dobrou hudbou a taky si tady zahrajeme na takovou malou věštírnu. Ale to až za chvilku. Máte se na co těšit. Pojďme na první song. Kýša, TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: keep watching.
1: Jo, Tate McRae, Just Keep Watching. Tenhle song právě na fajnu. Kdybych uměla zpívat jako tahle holka, no, nemusela bych být tady, ale teď vám jdu vyvěštit budoucnost. To ne, že by to byla nějaká moje superschopnost, ale řekněte mi, co se vám včera zdálo. A já vám řeknu, co vás čeká. Vědci a doktoři by nám do toho chtěli hodit vidle. Jasně, vědci a doktoři tvrdí, že jestli máte často noční můry a divoký sny, tak to může znamenat stres, vyčerpání, nedostatek spánku a blá, blá, blá. Jenomže to je nuda. My dneska všechno řešíme až moc racionálně, dospěle, všude samý grafy, psychologický rozbory. Kde pak? My se na to dneska nepodíváme vědecky. My se na to podíváme věštecky. Protože kdo potřebuje diagnózu, když můžete mít pochybnou ezoteriku přímo ode mě? To dává smysl, ne? Takže moje křišťálová koule říká například, že pokud vám ve snu padaly zuby, tak to neznamená, že jste úzkostlivý ze stárnutí, ale že vám do konce týdne cvaknou na účtu nějaký dobrý prachy. Tak mi napište, co se vám včera zdálo a uděláme si tady takovou funny věštírnu. Zjistíme, co to znamená. Možná. Napište mi na 724634634, co se vám zdálo a za chvilku na to mrknem. Teď ale mrknem na další písničku. Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den?

0: Ta Sia, song Beautiful People, tady na Fajnu. Já vám vždycky říkám, že v tomhle songu se zpívá, že máte všemu říkat ano, ale teď mi vlastně napadlo, že je to docela manipulativní, abychom všemu říkali ano. Ale jsem ráda, že vy jste řekli ano mně, když jsem se vás ptala, co se vám večer zdálo, protože teď je čas, abychom si to společně vyvěštili. Mám tady jednu zprávu, která chce zůstat v anonymitě. Mně se zdálo, že jsem štípal dříví se svým ex. Co to asi znamená? No takhle, přesně vám to řeknu. Jo, štípání dříví znamená spokojenost, touhu, zlepšení. Takže něco asi v tvém životě se zlepší. No ale k tomu ex přítel, tam je napsáno úspora, že ušetříš nebo za tebe někdo zaplatí. To je docela zajímavý, tak to se může hodit, úsporu asi máme všichni rádi. Pak další zpráva tady, ahoj, dneska se mi zdálo o rozvodu. Rozvod znamená úlevu a usmíření ve snech, prej. Jo, tak uvidíme, když tak mi pak napište třeba za týden, jestli se to vyplnilo. No a na závěr Michal, který píše, že se mu zdálo, že byl v nějaký katedrále v Benátkách s kamarádem. No tak jsem zjistila, co to znamená ta katedrála, to mi přišlo takovej významný prvek. A prej to znamená, že vaše rozhodnutí ovlivní mimořádná situace. Tak doufám, že jsem to rozhodnutí teď neovlivnila já, protože to nevím, jestli by bylo dobrý, ale děkuju, že jste se mi svěřili, no a možná někdy věštinu zopakujem. Teď už ale věštím, že je na cestě další song. Viz DMC Bees Honey at the party.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
12: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
13: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

je ten typ písničky, u kterých spousta lidí zná melodii, ale neví název. Takže já vám ho řeknu. St. John Roses v remixu od Iman Becka. Právě teď na Fajnu. A jestli máte někdy pocit, že si z vás vlastní mozek dělá legraci, nejste sami. Stalo se vám to stoprocentně taky. Zaslechnete třeba někde nějaký divný, naprosto specifický slovo a během dalších 24 hodin ho vám najednou ukazuje všechno. Vidíte ho v televizi, vidíte ho na internetu, v kanclu a ještě ho má třeba nějaký týpek na tričku v metru. Začnete možná pak jako zlehka uvažovat o tom, že byste byli blázen, což se může stát, ale ne, nežijeme v simulaci. Říká se tomu Bader-Meinhofův fenomén a v praxi to znamená jediný. Náš mozek je vlastně hrozně jednoduchý. Je to vlastně takový pes. Jakmile mu hodíte novou hračku, tak on na všechno ostatní úplně zapomene. Zafixuje se na ten jeden pískací balónek a začne vám ho nosit před oči úplně všude. Těch věcí na světě nepřibylo, to jenom naše hlava funguje jak hyperaktivní retriever. Takže potom máme pocit, že žijeme v Matrixu, ale vlastně jenom zbytečně upínáme svoji pozornost na ten jeden míček. Co vám takhle v poslední době utkvělo na očích, že máte pocit, že to vidíte všude? Ačkoliv to tak asi není. Napište mi, čeho si teď takhle všímáte, co vám dává pocit, že žije v Matrixu. 724-634-634. Napište mi a k tomu Rue Gale, Wishful Thinker.

0: Alexa, Faithless, New Religion, totální party track i ve čtvrtek. Proč ne? Na fajnou to umíme. Teď ale už pojďme podívat na věci, které podle vás jsou v poslední době všude až moc, nebo že je vidíte všude kolem sebe až tak, že vám to možná přijde trošku zvláštní. Zaujal mě Michal, který píše: všude vidím zrádce, podezřívám už i pokladní v sámošce. Chvíli jsem přemýšlela, jestli to Michal myslel jako narážku na tu reality show, jejíž první díl byl včera v televizi, anebo jestli prostě všude vidí zradu. Nicméně k tomu poslal ještě hlasovku, kterou vám musím pustit.
1: Nevěříte prodavačce? A dobře děláte. Ten salám je prošlý.
0: Já jsem nedokázala tolik napodobit ten tón, tu melodii hlasu, ale zajímavý, no, tak dneska už asi se nedá věřit vůbec nikomu v době zrádců, tak bacha na to, ale o zrádcích možná příště. Teď už pojďme na další song, Ed Sheeran, Stormzy, Take Me to the London, za chvilku na fajnou.
2: Trenýrkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
5: Co se skrývá za lesklými obálkami časopisů? Říjnová Vogue CS zve do módního zákulisí. Se supermodelkou Helenou Christensen jako cover star. Poznejte zblízka nové kolekce českých návrhářů. Zjistěte, kdo stříhá Pedra Pascala a přečtěte si, proč si Gwyneth Paltrow a Angelina Jolie jednou vyměnili šatníky. Only in Vogue.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídka.

0: lístku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.

Alex Warren Passenger. O tomhle songu lidi píšou, že je to fakt jak pohlazení po duši, takže doufám, že to na vás tak zafungovalo takhle ve 14.49 na Fajnu. A otázka zní, jaký je rozdíl mezi Kim Kardashian a náma ostatníma? Abychom se to dozvěděli, musíme se přesunout do Paříže. Představte si to. Rok 2016, Paříž, luxusní apartmán. Jenže najednou k vám do bytu, do luxusního apartmánu vtrhne banda lupičů, svážou vás v koupelně a odnesou si šperky za 150 milionů korun. Včetně diamantu velkého jak dětská pěstička. Dobrý úlovek. No po letech jde tenhle případ k soudu, rozhodne se o vině. Co bychom udělali my, většina z nás? No asi bychom ty lupiče logicky sedřeli z kůže a chtěli ty peníze do posledního haléře, možná ještě s nějakou přirážkou. Co udělala Kim? Ještě těm lupičům nechala dýško. Ona nepotřebuje zpátky svoje miliony. Nechtěla odškodnění za celoživotní trauma a sezení u terapeuta. Slavnostně si řekla o odškodnění ve výši přesně 1 euro. Možná bychom si z toho mohli vzít poučení, že až nám někdo příště ublíží, zlomí srdce nebo ukradne nabíječku na iPhone, co já vím, tak se nemáme hádat o peníze a chtít 1 euro a ukázat, že ta největší pomsta je, že nám vlastně ten člověk nestojí ani za žádnou pořádnou pomstu. Ale já si myslím, že bychom se mohli vykašlat na nějakou morální převahu a radši je obrat o úplně všechno, protože co si v dnešní době koupíte za 1 euro? Ani ten croissant ne.

0: Čtvrteční odpoledne na Fajnu a tohle byl Cameron Whitcomb se songem Kingdom of Fear. Určitě všichni znáte ten pocit, když se vás někdo zeptá, jak se máte. A vy odpovíte pohoda, i když víte, že vevnitř prožíváte spíš osobní peklo. Přesně o tom byl tenhle song a já doufám, že dneska si dokážem ten den užít, neprožívat žádný peklo, že dneska vaše odpověď, že se máte dobře, bude pravdivá. Ale pokud to tak zatím není, tak nebojte, protože před náma jsou další dvě hoďky Fajn warm-upu. No a jak jinak, než že já se budu snažit vám zařídit dobrou energii. Samozřejmě s dobrou hudbou, takže to nebude úplně moje zásluha, ale pokračujem v téhle náloži. Už za chvilku třeba Gracie Abrams, Dead So True, nebo taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Samý pohodový věci pro dobrý den, tak za chvilku.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz. Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
8: Přišel čas na to podívat se, co se děje ve světě. Policie ukončila zásah v hořovický nemocnici, žádnou výbušninu nakonec nenašla. Ráno tam policisti dorazili kvůli anonymní bombové výhrušce a nemocnici museli opustit desítky lidí. Teď se evakuovaný osoby vracejí a policie hledá člověka, který nemocnici vyhrožoval. Padesátník v centru Brna nadejchal neuvěřitelných 5,5 promile. Strážníci ho našli, jak posedává na okraji chodníku. Překvapivě s nima přitom dokázal věcně komunikovat a odpovídat i na otázky ohledně osobních údajů. Bez pomoci ale nedokázal chodit, takže strážníci přivolali záchranáře a muž skončil na záchytce. Anglická zoo omylem nabídla prohlídku predátorů dětí. Chester Zoo chtěla propagovat prohlídku zaměřenou na největší zvířecí predátory. Na webu se ale kvůli chybě v rezervačním systému objevilo právě tohle znepokojivý označení. Lidi si toho rychle všimli a začali si zoo dobírat na sociálních sítích. Zoo chybu následně opravila a vysvětlila ji špatným nastavením systému.
0: Fajn. Pojďme samozřejmě kouknout na silnice D3 na trase Mezno-Kaplice, 80. kilometr. Je tam jakási překážka na vozovce, nevíme bohužel jaká, ale máte projíždět opatrně. To nám tady hlásí policejní systém. Další oznámení, ulice v Otočce v Praze. Tam dvě auta bohužel asi nezvládly tu otočku a je tam nehoda, takže opatrně. No a potom tady trasa Strakonice Praha, 4. až 1. kilometr. Tam je nehoda dodávky a nákladňáku, dvě velký auta, tak opatrně, asi to tam docela překáží.
7: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Fajn.
0: Čtvrteční odpoledne na Fajnu, malý pátek, to se možná mohla říct rovnou ideální. Před náma další společná hoďka, moje jméno je Kristý a před náma jsou hlavně dobrý songy. Tak už to nezdržujem, první z nich docela emoce, tak bacha na to, je to song o tom, když vám třeba bejvalej odešel za někým jiným, nebo i opačně. Tak si to pojďme vychutnat, emoce můžou proudit. Gracie Abrams, Dead So True, právě teď.

Warm-ups Kresty a čím častěji tenhle song slyším, tím víc ho miluju. Shimon Up, Save My Soul, právě teď. A přiznejte se, jak dlouho vám trvalo udělat řidičák? Měsíc? Tři? Nebo jste to pitlíkovali půl roku i s opravkama? Já vás nesoudím, ale jestli jste si tehdy stěžovali, jaký to bylo nekonečný peklo, tak současní pražští studenti autoškol u toho stihnou vystudovat vysokou, postavit barák, možná i založit rodinu. V Praze se teď totiž na závěrečky čeká klidně 3 až 4 měsíce. Důvod? No, Praze chybějí zkušební komisaři, nikdo to za ty peníze a nervy nechce dělat, a takže prostě nejsou. Vy si sice v dubnu můžete odjezdit jízdy, ale ke zkoušce, k tý se dostanete až na podzim, kdy už si nepamatujete, který pedál je brzda a jestli na kruháčky se bliká doprava, nebo se troubí, nebo prostě co se tam dělá. Ale já jsem si říkala, že je to možná vlastně dobře pro nás pražáky, protože když se podíváte někdy, jak to vypadá na těch silnicích, tak je to vlastně osudu, tak jako geniální tah osudu, protože všichni ve stresu neumí prostě řídit, zipovat nikdo neumí, blinkry, ty jsou za příplatek, takže míň komisářů rovná se míň čerstvých řidičů, rovná se míň problémů na silnici. Za mě to Praha vymyslela geniálně, ale pojďme se teď podívat na to, jak vám dlouho teda trvalo udělat řidičák, jestli to šlo hladce, měli jste ho hned v kapse, anebo to bylo komplikovaný a trvalo vám to pěkně dlouho. Napište mi na 724634634 a k tomu si pustíme další písničku, ať už do auta, nebo pro ty, co ten řidičák nemají, někam do kanclu, nebo za chůze. Loy, Red Eyes, právě teď.

0: Weekend Can't Feel My Face, ale to myslím jsem ani nemusela říkat. Tenhle song určitě všichni moc dobře znáte a dohrál nám na fajnu. Ale teď pojďme na rekordmana v získání řidičáku, protože jsem se vás ptala, jak dlouho vám trvalo získat řidičák. A tady někdo napsal 3 dny. Ale nemám k tomu žádnou backstory, já vůbec nevím, jak je to možný. To přece nejde, ne, za 3 dny mít řidičák. To bude nějaký šmečko, mně se to nezdá. Potřebuju k tomu dopsat zbytek příběhu, jo? Ať se dozvíme, co je zatím. No a potom tady Michal píše, řidičák od první jízdy po vyzvednutí řidičáku jsem udělal za 3 týdny. Jezdil jsem i 4 hodiny v kuse, abych to stihnul do zkoušek. Z 8 lidí jsem tedy řidičák u zkoušek udělal jediný, protože jediný jsem si všiml, že po mně komisař chce, abych zaparkoval na zákazu parkování. Teda to byl ale pěkný chyták. Říct prostě řidiči, který se to teprve učí, aby zaparkoval na zákazu parkování. To bych se asi nachytala i já. Dobrý postřeh. No a na závěr René píše, že má řidičák úplně na všechno. Ten nám tady chlubí. Jenom na autobus jsem si ho udělal až 2 roky poté, co jsem již s autobusem jezdil. No tak to je teda taky zajímavý. 2 roky jezdit s autobusem, ale až pak si udělat řidičák. Dobře, dozvídáme se zajímavé informace. Já vám děkuju, že to se mnou sdílíte. Přeju vám, ať se vám dneska dobře jezdí, což bude s dobrou hudbou. Třeba Eva Farná, Perpetuum Mobile, tenhle song, se kterým se všichni stotožníme. Za chvilku, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v trail parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do trail parku Klínovec.
12: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
14: CZ. Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
17: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
18: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

Sun. Máme pocit, že léto ještě neskončilo. Tady na Fajnu půl čtvrtý a já mám špatnou zprávu. Konec fotbalu v Čechách se blíží. Trošku přeháním, jo, ale pokud máte kopačky, dresy, šály, tak je můžete možná na chvíli zbalit, protože novej národní sport se odehrává v reality show. A já přesně vím, co si teď spousta z vás říká, říkáte si, já jsem Sparťan nebo Slávista, mě nějaký trapný televize nezajímají. Jasně, jasně, já vím, jenomže i já osobně znám tolik zapřísáhlých hejtrů reality show, co dřív hlásili, jak jsou nad věcí, že je to nezajímá. A dneska sedí přikovaný u obrazovky sotva dejchaj a prožívají Love Island nebo Zrádce, jak kdyby to bylo v finále Ligy mistrů. A nebo možná ještě dokonce něco víc. A tenhle trend právě zašel tak daleko, že lidi se na tyhle pořady už nekoukají jenom doma na tajňáka pod peřinou, ale vyprodávají se celý kinosály. Hospody praskají ve švech a lidi společně křičejí u toho promítání jak na tribuně. U českých zrádců navíc došlo podle mě možná i k rekordu, protože lidi tam stáli virtuální frontu a za lístek na promítání těch zrádců zaplatili až 10 000 korun. Možná si teď klepete na hlavu, na čelo. Jenomže za kolik se prodávají lístky na fotbal? A také byste si ho mohli pustit v televizi, že jo? Takže je to vlastně dost podobný. Jde prostě o to si společně zařvat, když někdo dá gol, nebo když v té reality show dostane kudlu dozad a jsme ochotní platit za to, abychom to viděli v přímém přenosu. Nebo teda spíš úplně naživo, než v přímém přenosu. Napište mi, jestli je tady někdo, kdo jste vyměnili fotbal za reality show, nebo spíš reality show za fotbal, tak? No a nebo jestli jste třeba přeučili svýho přítele, aby taky koukal na reality show, i když je původně neměl rád. To mě zajímá, jestli tady máme nějaký hejtry reality show, který ale teď už reality show mají rádi. Napište na 724634634 a k tomu si pustíme Aztek, DJ Coco, Kurtz D a jejich Everything's All Right.

páteční odpoledne s Warmupem a taky se mnou a taky s Rayem Daltonem a jeho songem Blood Running, který nám právě teď dohrál. No a teď, kdo z vás přeběhl od fotbalu k reality show? Já jsem se totiž ptala na tuhle otázku v souvislosti s tím, že se teď v Česku rozmáhá fenomén sledování reality show někde společně, ať už v nějakém kině, v hospodě, prostě podobně jako fotbal. No ale mám tady zprávu třeba od Michala, který píše, že reality show bere jako zábavu, nejradši má Ano šéfe, Hell's Kitchen nebo Big Brothera. Pak tady mám zprávu od Marka, který se přiznává, za což jsem hrozně ráda, píše: začalo to tím, že jsem koukal na reality show jedním okem, protože to měla puštěný moje přítelkyně. Teď znám jména všech účastníků nazpaměť. To je přesně to přiznání, co jsem od vás chtěla. Děkuju za to. Ale máme tady důkaz, že to funguje i naopak. Nejenom

0: přebíhání od fotbalu k reality show, ale že jsou tady tací, co si fakt radši pustí ten fotbal. No jo, ale překvapilo mě, že to je Žanet. Čekala jsem tuhle zprávu spíš od chlapů, ale Žanet píše: já vůbec nekoukám na reality show, vůbec mě to nebaví, přijde mi to stupidní, ztráta času. Rozhodně si radši pustím s přítelem zápas. Tak to myslím, že by ocenila spousta chlapů, ale ne, my většina budeme koukat, že jo, na reality show. Nebo možná žiju v nějakém jiném světě. Já koukám na obojí, tak na moji obranu. Hele, dobrý, děkuji vám za zprávy, jste zlatý a já budu zlatá a radši už vám pustím písničku. Za chviličku Giant Rooks, Want It Back.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
8: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
9: Vraňany nabízejí
10: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
13: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

bychom dělali bez dobrých songů? No, byli bychom smutní, naštěstí nejsme, protože nám hrála Tiffany Iris Vertigo právě teď na Fajnu a byla vyřešena záhada bermudského trojuhelníku. Přestěhovala se totiž do českých lesů, jo, a živí se důchodcema, co tam chodí na houby. Policie totiž právě vydala zoufalý varování, protože jim v revírech rapidně přibývají ztracený houbaři. A já se ptám, jak se to stane? Vezmete dospělýho svéprávného člověka, který normálně řídí auto, platí daně, dáte mu do ruky proutěnej košík, nožík a v tu chvíli najednou přepíná do pravěku. Zapomene, že existuje telefon? Ztráta sebekontroly u Čechů v lese probíhá prej následovně. Viděj první prašivku, řeknou si, jenom kousek popojdu, to je jako v Jeníčkovi a Mařence. Jenom dva prstíčky strčíme, to je možná jiná pohádka, to nevadí, ale pak vidíte druhou houbu a řeknete si, jo, tak tam jich bude určitě ještě víc. A za 10 minut jste v jiném okrese, signál na nula, baterka na 10%, no a pak tam stojíte uprostřed Mordoru a jste ztracený. Nejhorší je pak podle mě ještě takový to typický ego, kdy si řeknete, ne, já jsem nezabloudil, já tenhle les znám odmala, auto je určitě tamhle za tím křovem. No a pak bloudíte další 2 hodiny, zatímco už nad váma krouží policejní vrtulník a hledá vás. Takže pokud se ještě letos chystáte na houby, vykašlete se na to brát si sebou atlas hub, možná si sebou vemte mapu, reflexní vestu a světlici. No a možná přiložte i geolokační čip nebo tak něco.

Let's go! Shakira, Burna Boy, jejich Die Die nám dodalo energii takhle při čtvrtku. Před náma už jenom poslední hoďka Fine Warm-upu. Jak je to možný? To nám to zasutíká, že? No tak samozřejmě v téhle náladě pokračujeme. Ať nám to odsejpá ten čtvrtek za náma a pak už je basically weekend. Takže za chviličku jenom zprávy, potom doprava a pak zase zpět k hudbě. Třeba s Harry Stylesem a jeho As It Was. Tak za chvilku, tady!

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Andrej Babiš vyzval evropský lídry, aby se víc snažili ukončit válku na Ukrajině. Jako příklad dal Donalda Trumpa, který minulý týden telefonoval s Vladimírem Putinem a tvrdí, že Evropa naopak nedělá nic. Trump ale zatím ve snaze válku ukončit průlom nepřines a část evropských představitelů zpochybňuje, jestli má Putin o mírovou dohodu skutečně zájem. Po vypití v Česku vyrobený minerálky značky Natura skončilo na Slovensku dítě v nemocnici. Lékaři mu potvrdili poleptání trávicího traktu a testy u stejné šarže vody naměřily extrémní pH 14, což ukazuje na možnou přítomnost silné žíraviny. Problematická šarže byla určená jenom pro Slovensko a případ už vyšetřuje i kriminálka. A čím dál víc lidí si pomocí umělé inteligence vytváří digitální verze zemřelých blízkých a dál s nima tak mluví. Takzvaný grief boti dokážou napodobit hlas, styl vyjadřování i osobnost konkrétního člověka. Pro někoho je to způsob, jak se líp vyrovnat se ztrátou. Psychologové ale varujou, že to může přirozený truchlení spíš komplikovat.
9: Fajn. Na silnicích nám to trošku hoří. D55, 20. kilometr na trase Napajedla Hulín hoří návěs náklaďáku, takže projet se tam dá, ale opatrně, vyhněte se tomu ideálně. D1, 121. kilometr, tam na trase Praha-Polsko zavází zas nějaký porouchaný vozidlo, to už je taková naše klasika. No a nehodu hlásí třeba Praha v ulici Liberecká, kde to do sebe napálili osobák s autobusem. Jezděte opatrně, ať je těch nehod co nejméně.
10: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. 3, 2,
11: 1. Už za hodinu Jindra Žampa. Ale teď. And now. Kristý.
12: Please welcome to the stage.
9: Jste ready? Jdem do finále. Před náma poslední hoďka Fine warm-upu, takže to musíme rozjet. Taky si povíme, jak nakoupit na účet někoho jiného, což byste teda asi dělat neměli, ale o tom už za chvilku. Teď můžete nakoupit další song, který vám posílám. Harry Styles, jeho As It Was. Song prej zní jako čistá nostalgie. Tak jdem na to.

Sex si zlepšujete s Fine Warm-upem, taky se Sombrem, songem Homewrecker, který právě teď skončil tady na Fajnu. A všichni rodiče, okamžitě zkontrolujte, kde máte peněženku. Určitě si ještě vzpomenete, když jste byli děti. Taky jste měli rádi peníze. A největší kriminální čin desetiletí byl, když jsme tajně poslali nějakou prémiovou SMSku třeba za 50 korun, abychom si mohli koupit vyzvánění třeba Crazy Froga. Pak přišel účet za telefon, táta zbrunátněl, máma omdlela a my jsme měli zákaz vycházení a možná i dechání. Jenomže proti dnešním dětem jsme byli žabaři, takže si fakt dávejte bacha, protože jeden klučina teď tátovi štípnul firemní kreditku a nekoupil si za ní mekáč nebo zmrzku. Za pouhý 3 týdny vyfoukl tátově firmě 2,5 milionu korun, protože se rozhodl, že si rozjede biznis a zaplatil si za to kampaň na svůj YouTubeový kanál o Minecraftu. 2,5 míče dal za to, aby se lidi koukali na to, jak on si staví domeček z hlíny, doslova. Já bych chtěla vidět reakci toho táty, jak sedí v kanclu, zavolá si ho generální ředitel a říká mu: pane Novák, vy jste utratil náš roční rozpočet na marketing za zelený kostičky? No, musela to být zajímavá scéna a chudák kluk, ten už se ani nemá jenom za racha, ten má doživotní splátkový kalendář a na Vánoce dostane asi jenom šanon s fakturama. A to mě přivádí samozřejmě k otázce na vás. Koupili jste si někdy něco na cizí kreditku nebo na cizí účet? Co to bylo? Pojďte se mi přiznat. 724-634-634, napište mi a děti, vy si z toho rozhodně neberte příklad. Teď už jdeme tančit. Michael Jackson, jeho Billie Jean.

0: odpolední sváča na fajnu v podobě Kelina a Sofiana, jejich songu Pistácie. Tak doufám, že jste si ho vychutnali, ten song, stejně jako já. Já jsem se vás ptala, jestli jste někdy koupili něco na kreditku jiné osoby. Michal píše nikdy, ale holky na mojí kreditku často jedly. To se asi stává, no, tak téma placení na rande už jsme tady taky měli, ale pak mě ještě pobavila zpráva od Matěje. Matěj píše, já jsem v 11. vzal mámě kartu z peněženky a koupil jsem si na herním serveru VIP status rytíře a diamantový meč za 4000. Máma šla do banky s pláčem, že jí vykradli nějaký hekři. No tak Matěj, já doufám, že ten diamantový meč aspoň pak třeba sekal dříví na zahradě, aby si to odpracoval. Nedivím se, že mamka z toho chudák měla infarkt. Snad to dobře dopadlo. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. No a poučení jasný. Hlídejte si, kde necháváte ty karty a kdo k ním má přístup. Aby vás nevysál někdo. Třeba jak Drákula. Drákulu si totiž pustíme za chvilku. Tady na fajnu. Tame Impala Genie, jejich song tady.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
11: To je boží kuchyň.
12: A jak je praktická.
13: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
11: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
12: Je skvělá. Vyťardo.
13: www.jninteriér.cz.
14: Využijte váš prostor.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Boy, Beautiful Life. Krásný song s krásným poselstvím o tom, jak je život krásný, což si takhle na konci pracovního týdne občas musíme připomenout. Půl pátý a svět má novýho akčního hrdinu. A ten hrdina nosí pletenou vestu a zástěru. Představte si situaci. Kousek od vás přistane ruský dron. Vojenský kamikadze, high-tech mašina, senzory, naváděcí systémy, bůh ví co všechno, samozřejmě výbušnina. Prostě věc, od který by každý normální chlap zdrhnul sprintem na druhý konec světa, okresu, co já vím. Ale co udělá místní ukrajinská baby? Žádný stres, žádná hysterie. Ona vyšla ven v červeném svetru a holejma rukama začala ten dron rozebírat. Jak kdyby šla třeba vytrhávat plevel. Potom s ním mrskla do křoví, no a zbytek toho dronu, tak ten si odnesla jak nákupní tašku. Prostě typická babičkovská natura. Na dvoře musí být uklizeno, před barákem nám nikdo dělat bordel nebude, no a do sběru se ten hliník taky přece bude hodit. Pod příspěvkem o téhle události se navíc seběhlo spousta lidí, kteří tam takhle vyprávějí svoje příběhy o tom, jak jejich babičky a dědečkové měli hrdinský činy. Tak mě zajímá, jestli taky víte o nějakém takhle hrdinském momentu vašich babiček nebo dědečků. Protože všichni naši prarodiče jsou vlastně hrdinové a měli bychom si to připomínat. Tak, jestli máte nějakou story, tak mi pojďte šoupnout na číslo 724-634-634. Já se těším, s čím přijdete, ale mezi tím Alex Warren, Burning Down.

0: odpoledne s warm-upem a taky tady svým sem a jeho songem Mr. Know It All. Já jsem pod komentářema tady k tomu videoklipu našla koment nějaký starý babičky, 76-letý paní, která píše, jak ho miluje. A tak se nám to vlastně krásně propojuje, protože jsem se ptala na hrdinský činy vašich babiček a dědečků. A teda zaujala mě Eliška, která tady píše absolutně šílený příběh. Píše, babičce bylo přes 80, když jí na přechodu lehce ťuklo auto. Řidič to prostě nedobrzdil. Babička se zvedla, došla k okýnku toho řidiče, seřvala ho, že neumí řídit, přetáhla ho deštníkem po kapotě a šla dál na nákup. Přesně takhle si představuju babičky. To je geniální. Děkuji za tenhle příběh. No a potom tady máme ještě jeden částečně smutnej, ale vlastně taky hezkou zprávu. Děda našich dětí před týdnem odešel na rakovinu, se kterou 5 let bojoval. To je ta smutná část, to nás mrzí. Zanechal ale ještě jeden super vtip. Medvěd. Víš, proč se mu říká medvěd? Protože ví, kde je med. Takže med, věd. Geniální. Děkuju za vaše zprávy, normálně jsem se u toho dojala. Pošlete lásku všem vašim babičkám a dědečkům dneska. Zavolejte jim, jo? Já to zkusím taky. A k tomu jim pošleme krásný song za chviličku. Hozier, Too Sweet. Pro všechny babičky a dědečky. Forma.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost

0: méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Datart uvádí Dny Merien.
3: Dny Merien, jo.
2: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: Music.
9: Fajn.

0: Dominik Fike, White Keys, krásný song a jeden z posledních, který si společně pustíme. Já vím, ach jo, ptáte se proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: A přesně tak to je. 4 hoďky, kdy jsme se bavili, jsou za náma. Moje dnešní vysílání končí, ale než vám zamávám a předám kormidlo dál, musím vám připomenout jednu klíčovou věc. Dneska, 17. září, totiž slavíme Mezinárodní den country hudby. A jak už jsme si dneska říkali, vědci zjistili, že lidi, co poslouchají country, jsou statisticky ti nejšťastnější na světě. Takže to berte jako jasný znamení z vesmíru, že si dneska máte aspoň jednu nějakou takovouhle country vypalovačku pustit. A nebojte, já vás v tom nenechám. Žampikovi, který bude moderovat teď po mně, se kterým strávíte zbytek odpoledne a večera, vzkážu, ať vám rozhodně taky nějakou country pecku pustí, ať je nám všem na tom světě aspoň o trošku líp, že jo? No a pro ty z vás, co se po tomhle týdnu necítíte jak nějaký veselý, vysmátej komboj na prérii, ale spíš jako vošoupaná podrážka nějakých lodiček nebo bot, tak pro vás mám song na rozloučenou. Adéla, její Red Bottoms. To je taková připomínka toho, že i podrážka může pořád být vlastně hezká, když je třeba od Louboutina.

0: Vašky Flash. Fajn. 3, 2, 1. Už za chvilku Jindra Žampa.
1: Trenýr Karla.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Round Lab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
9: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz.
13: Pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi, a o to se postará Matěj. Matěj, je to tvoje.
14: Německá vláda schválila 10-bodový plán pro boj proti islamistickému terorismu. Po červencovém útoku v

Český parlament. V obci Blatnica na Slovensku zachytila kamera medvěda, jak pobíhá po návsi mezi lidma a dětma. Jeden z mužů na videu se nejdřív rozběhl pryč, pak si ale všiml dětí a začal je před šelmou zahánět do bezpečí. Medvěd nakonec změnil směr a utekl. Předtím ale v obci poranil 79-letou ženu. A 8 gymnazistů nechala za trest ve Francii vedoucí slovenský

0: řešit rodiče. Ti teď mluví o nepřijatelném trestu a podali na školu trestní oznámení.
1: Fajn. Pojďme se podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Všichni, kdo jste z Prachatic, tak dávejte bacha na ulici Vodňanskou, je tam překážka na vozovce, nehoda, taky v Ústí nad Labem, v ulici Masarykova, dva osobáky v sobě, dávejte tam na to bacha a to je prozatím všechno.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Fine Drive.
4: Fine.
3: Fine Drive.
4: Jindra Žampa.
3: Jindra Žampa.
1: OK, 17 hodin 4 minuty k tomu startuje čtvrteční Fine Drive, čtvrtek, malej pátek, nastražte uši, všichni dotrpíte na noční míry, můry, za chvilku vám vysvětlím proč, do té doby Zara Larsson a Lush Life, právě teď na Fajnu.

Justin Bieber a Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Posloucháte Fajn v 17 hodin 11 minut a lidi, pokud máte někdy sen, který se vám vrací pořád dokola, tak to možná není jen náhodný horor, který vám mozek pustil ve 3 ráno. Noční můry totiž často souvisejí se stresem a tím, jak se nám daří spát. A zajímavý je, že se z toho může stát takovej začarovaný kruh. Špatný spaní, neskutečný stres, noční můra a další špatný spaní. Výzkumy ukazují, že častý noční můry souvisejí s větším stresem a taky větší úzkostí. Ale neznamená to, že každý sen má nějakou tajnou zprávu typu tyjo, zdalo se mi o pavoukovi, takže mě čeká změna života. Spíš může být zajímavý sledovat, kdy se vám tyhle sny objevujou a co se zrovna děje v reálném životě. Lidi, máte nějakou noční můru nebo sen, který se vám pravidelně vrací? Napište mi to na 724 634 634.

0: Legendární track Story of My Life One Direction. Hodin 23 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a my jsme tady řešili noční můry a to, že se nám nezdají jenom tak. Ptal jsem se, jaký noční můry máte vy. Jirka mi napsal, mně se pořád zdá, že se někam strašně spěchám, ale vždycky mě něco zdrží. Třeba mám letět na dovolenou a najednou nemám zbaleno a nestíhám letiště. Tak to je podle mě klasická noční můra, tu, kdo neměl, tak jako by nebyl. A pak Lucka napsala, roky se mi zdálo, že mi vypadávají zuby. Pak jsem začala řešit zubaře a ty sny přestaly. Tyjo, takže pokud se vám zdá o zubech a nechcete o ně přijít, jděte k zubaři. Fajn drive.
1: Fajn. Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Auto Kout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
10: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Are you ready for this?

0: usnuli z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém.
1: Kaliena a Bulhár, Balkán Paradise.
0: Z času jsem Bulhár, ne Ital. Bulhár, ne Ital.
1: Posloucháte fajn. Ve čtvrtek 17. září my popojedeme dál. Před náma je Florida. Hele, tenhle týpek měl původně úplně jiný plány než bejt rapper. Tenhle týpek se vlastně jmenuje Tramar Dillard a jako mladý chodil na vysokou. Vystřídal dvě vejšky v Las Vegas, jenže na škole vydržel pokaždý jenom asi dva měsíce. Pak mu zavolali lidi z hudebního labelu a on se prostě rozhodl školu pustit a jít naplno do muziky. A docela dobrý rozhodnutí, protože o pár let později vydal tenhle ten banger a bylo vymalováno. Každopádně tohleto je hodně velký old school, pojďme si dát něco novějšího. Good Feeling, právě t-

0: posloucháte Fajn, 17 hodin 42 minut. Tohle to je Fajn Drive a lidi, pokud denně honíte 10 000 kroků, tak možná úplně zbytečně. Protože podle výzkumu není tak důležitý jenom to, kolik toho nachodíte, ale taky jakým tempem. Když jdete svižně, tělo dostává větší zátěž, zrychlí se vám tep a už to není jenom taková ta procházička z gauče k lednici. Svižná chůze se počítá jako pohyb střední intenzity a pravidelný pohyb je spojovaný s nižším rizikem kardiovaskulárních nemocí. Jsem hustý, že jsem to slovo řekl. Tak možná je někdy lepší 30 minut se pořádně projít, než celý den kontrolovat hodinky a panikařit, že ty krásno, teď mám jenom 8546 kroků. Hele, napište mi, jste spíš chodící člověk, který všude lítá pěšky a nemáte pocit, že vás do pohybu musí někdo doslova vykopat z baráku. Napište mi na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Vytáhni Jendu!
6: Co říkáš? Výtahy jedna?
5: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
6: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
5: Povídám, vytáhni Jendu!
6: No jo, výtahy jedna!
7: Teď my už máme výtahy jedna.
6: Jendo!
8: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
9: Jendo, ty seš ale bedna!
10: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu?

0: Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
5: yes, so.
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yes, so.
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz.

0: Lady Gaga, její mrtvý tanec. Máme 10 minut do 18. hodiny, posloucháte Fajn a my jsme před chvílí řešili honiče za 10 000 kroky denně. Ptal jsem se, jestli vy jste ten typ, co denně nahání kroky a chodí, anebo jste lenoši a vůbec vás tohleto dato nezajímá. Hanka napsala, zdravím Jindro, no já se rozhodně nenudím. Všude chodím pěšky a už 20 let běhám a jezdím intenzivně na kole. Mám jiný problém, že neumím odpočívat. No Haničko, chtěl bych říct to samý, ale ruku na srdce, já mám opačný problém.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: naprosto legendární track Empire State of Mind nám uzavírá první hodinku Fine Driveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky, tak si to dejte se mnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
0: Pojďme se podívat v rychlosti na dopravu. Na D1 je teď zdržení mezi Prahou a Brnem a kolona se tvoří i směrem na Ostravu. Dávejte si bacha u Český Lípy, obec Sosnová. Je tam nehoda se zraněním osob. IZS jedou na místo, tak na sebe dávejte bacha, ať nic dalšího nepřibývá.
8: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Fajn. Fajn Drive.
9: Fajn Drive.
10: Jindra Žampa.

taky Khalid a Griffin Save My Love. Posloucháte Fine v 18 hodin 8 minut a lidi, Selena Gomez už má dost toho, že jí lidi pořád ukazují fotky z roku 2016 a říkají, vrať se takhle prosím zpátky. Řekla teď docela zajímavou věc, je jí 34 a podle ní mají lidi pořád pocit, že by měla vypadat stejně jako právě v roce 2016. Právě tehdy měla takový ten svůj ikonický výrazný make-up a fotky z téhle doby se pořád vracejí na sociální sítě. Selena říká, že má někdy pocit, jako by jí lidi chtěli zmrazit v čase a nechat jí navždycky vypadat jako tehdy. A naopak říká, že stárnutí jí vůbec nevadí. Že se prostě měníme, mění se obličej, tělo, styl a je to normální. Já to vlastně mega cením, ta frajerka to v životě neměla úplně jednoduchý a vlastně v pohodě názor.

0: Daft Punk, Get Lucky. Pohodinovej čtvrteční večer na Fajnu. Hele lidi, taky máte někdy pocit, že vám peníze mizí z účtu úplně neznámo kam. Možná je neprožíráte za nějaký velký nákupy, ale za úplný kraviny. Třeba jídlo. Nakoupíte plnou lednici, protože tohle se určitě bude hodit, a za 2 týdny vyhazujete prošlý jogurty. A další peníze můžou mizet na energiích spotřebiče, který jenom čekají v nějakým pohotovostním režimu, anebo třeba zbytečně vysoký zálohy. No a pak jsou tady taky různý předplatný, který už ani nepoužíváte, ale každý měsíc vám z účtu potichu mizí pár stoveček. Třeba právě tyhle malé částky se za rok nasčítají do docela zajímavých peněz. Hele, schválně, za co podle vás doma nejvíc zbytečně vyhazujete peníze? Napište mi to na 724 634 634.
1: Fajn Drive. Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Motory. Rychlost. Adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26. Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
5: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
6: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
7: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
8: Sleduj nás na našich sociálních sítích.
1: Fajn.
8: Co je hot v hitparádách?
7: Co letí ve streamech?
8: Co právě trenduje na TikToku?
7: Máme na Fajn.
8: Máme na Fajn.
7: Vždycky hot,
8: vždycky fresh.
1: Fajn. Vždycky
9: hot, vždycky fresh. Music.
1: Fajn.
9: New music from Audrey Hepburn.

0: Swift nám dohrává na Fajnu v 18 hodin 31 minut a my jsme tady řešili zbytečný utrácení peněz. Ať už za nesmyslný nákupy, kdy stejně vyhazujeme prošlý jogurty, nebo předplatný, na který stejně nekoukáme. Ptal jsem se, za co vy zbytečně doma vyhazujete peníze. Jitka mi napsala, já úplně zbytečně utrácím za Volt. Vždycky si řeknu, že jen něco malýho objednám a najednou 400 korun pryč. Jitko, mám úplně stejný problém. Rozhodně nedoporučuju do svého bankovnictví napsat Volt a vidět celkovou částku, kterou člověk utratil. Je to absolutní nesmysl. U mě už to přesáhlo úplně nesmyslnou částku. A pak tady mám dvě zprávy. První je, sorry kamaráde, ale alkohol a marihuana. Pak další zpráva je opět marihuana. Češi se v tomhle prostě asi nezapřou.
1: Fine Drive. Hudba, kterou miluju, přes

0: Tato a John, Turn the Lights Off. 18 hodin 41 minut, to je aktuální čas, stále ladíte fajn a lidi, představte si, že vaše auto není jenom auto, ale zároveň váš byt. V Kalifornii takhle údajně žijou desítky tisíc lidí. Kvůli brutálně drahému bydlení se některým lidem prostě stalo auto posledním místem, kde můžou bydlet. Spí v autech, pardon, dodávkách anebo karavanech. Někdo má vzadu matraci a někdo se nám udělá skoro mini bejváček. Podle údaje amerického ministerstva pro bydlení se lidi, kteří takhle žijou, pořád počítají jako lidi bez domova. I když mají střechu nad hlavou, no ale v podobě auta. Kalifornie má přitom jeden z největších problémů s bezdomovectvím v celých USA. Hele, dokázali byste si představit, že byste třeba měsíc bydleli v autě, kdyby vám to ušetřilo nájem, nebo kdybyste prostě neměli peníze? Napište mi to na 724-634-634. Fine Drive.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: posloucháte Fajn ve čtvrtek 17. září 18 hodin 50 minut, to je aktuální čas a my jsme tady řešili, že v Kalifornii je až 40 tisíc lidí, který žijou ve svém autě, protože nemají na ten nesmyslně drahý nájem. Já jsem se vás ptal, jestli byste si dokázali představit takhle bydlet v autě. Jirka napsal, že má dodávku jako pojízdnej domov, ale využívá ji jenom v létě. Celoročně by si to nedokázal představit. Lenka napsala, že by si absolutně neuměla představit, jak by to řešila se záchodem. Asi do lesíčka za keř, no.
1: Fajn.

0: Beyoncé nám uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední dnešní společná hodinka a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop.
1: Vždycky hot, vždycky fresh. Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: JN Interiér.
6: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
7: I táta přece vaří.
4: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
6: www.jnointeriér.cz.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
8: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Fine Drive.
8: Jindra Žampa.
9: Pull my trigger, let me blow your mind.
0: Je to tady 19. hodina odbyla, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Driveu a pojďme si dát klasicky 10-minutovku podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat na čísle 724-634-634. Můžete mi psát na iMessage, do SMSek, na WhatsApp nebo na Instač Fajnu. Je to úplně easy, každý jak chce. Odpočet je pouze na 30 sekund, tak protáhněte si prstíky a jdeme na to.
8: 10 minutes for you.
1: 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát.
8: 10 minutes for you.
0: Tik-čak. 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A první zprávu tady máme od Jindry. Hele, jmenovec, který by si přál Kalina a Pistácie. Tak jo, dáme to tam. Co bude další? Jako další track tady máme Deep Ocean. OK, dáme to tam. A do třetice tady máme Messi od Lily. Tak jo, vy jste neskuteční. Zvládli jste to před limitem. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
8: 10 minutes for you.

Calvin Harris, Ocean. To je track, o který jste si psali v 10 minutovce, podle vás posloucháte fajn. Před náma je třetí track v pořadí Lola Young a Messi a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám 3 tracky z těch, o kterých jste si psali. Musím říct, že to jsou tracky, které se normálně neobjevují v playlistu. Jsem zvědavej, co vyberete. Potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724-634-634. Pojďte se stát soudkyní Barbarou nebo soudcem Alexandrem a rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Teď už Lola Young a Messi právě teď na fajnu. 10 minutes for you.

0: Young a Messi. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Klaudie. Ahoj, Klaudie.
1: Vídám.
0: Hele, řekni mi, školní rok už je v plném proudu. Jak to zatím zvládáš?
1: Tak docela blbý, protože jsme psali opakování a já dostala trojku.
0: Jejda, z čeho to bylo opakování?
1: Za čtvrtý třídě, jako za všech předmětů.
0: Ty kráso, to vůbec nevadí, já věřím, že to určitě během roku srovnáš, ne?
1: Jo.
0: Určitě. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, jsi na to ready?
1: Jo.
0: Tak jo, tohle to je jednička. City Life, varianta číslo jedna. Pojďme si dát druhou variantu. Slávek Fam společně s Paulím Garandem, Chci si být jistý. Varianta číslo dvě a třetí varianta je tahleta věc. McRae, Revolving Door. Varianta číslo 3, hele Cloudy, je to ve tvých rukou, ty můžeš rozhodnout, jak to dneska zakončíme.
1: Tak, asi dvojkou.
0: Tak jo, a je někdo, komu bys to chtěla věnovat?
1: Asi všem.
0: Tak jo, hele Cloudy, já ti držím palce, ať si to vylepšíš, jo, když ti nevyšlo teda to voupáčko ze čtvrtý třídy a přeju ti krásný večer.
1: Děkuju.
0: Měj se hezky. Ahoj.
2: 10 minutes for you.

0: úplně jedno. Hlavně, ať je tady trapno. Já už tady trapním nějaký 2 hodinky 20, tak teď je řada na vás. Pište mi na 724 634 634. Fine Drive.
1: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Vraňany nabízejí.
4: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Are you ready for this?
10: Jsme fajn, jsme fajn.
11: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
12: Please welcome
10: One Republic.
12: One Republic.
13: Hi, this is One Republic.
14: Prodigy. Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
15: Hey, I'm Gracie DeBruns.
16: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
17: Blackpink. Welcome to the show.
18: Yo, dáváme ti na ně lístky.
19: Fajn.
20: Vždycky, ho?
18: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
21: Turn it up, turn it up.

fajn a před náma je naše oblíbená minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Erik. Ten mi napsal: byl jsem na dovolený s kámošem. Potkali jsme tam jednu krásnou holku. Češku v Turecku. Oba jsme se o ní snažili. Seznámili jsme se i s její kámoškou. Začala mě ale bavit její máma. A ta holčina nám nakonec řekla, že je v Česku v situationshipu. Tak jsem skončil s její mámou. Hele, Eriku, já se ti vůbec nedivím. Jak já říkám, starý poleno nejlíp hoří. Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

0: Plus Elevate. Čtvrtek, malej pátek, posloucháte Fajn a dnešní tříhodinovka Fajn Driveu se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ale než se s váma rozloučím, tak si dáme třeba ještě Dua Lipu. Víte, co je jeden z tajných talentů Dua Lipy? Umí prý fakt dobře hláskovat. Dua sama kdysi prozradila, že její takovej úplně random skrytý talent je spelling. Dokonce říkala, že dokáže bez koukání vyhláskovat slovo pterodaktyl. Já si to jenom zkusím představit a absolutně to nezvládám. Ale je to přesně jeden typ věci, který v životě nepotřebujete, ale je to mega hustý skill. These Walls už za chvíli na Fajnu. Fajn Drive.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na

0: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
1: Bude vejdán.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
7: Fine.

tomu. Hele, lidi, jestli vám to ještě nedošlo, tak já to balím a jdu domů. 3 hodinky Fajn Driveu jsou za náma. Díky, že jste u toho byli se mnou. Bylo to opět naprosto legendární. Zítra si dáme společnou hodinku od 17 do 18. Já se s váma loučím, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože mě tady teď za Majkem vystřídá Beaka. Aktuálně moje nejoblíbenější young zpěvačka. Rozhodně doporučuju si s ní tady tu necelou hodinku na Fajnu dát. Nebudete litovat. Slyšíme se zítra a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn Drive, Jindra Žampa.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: Ahoj, posloucháte Fajn Radio. Od mikrofonu se vám hlásí BAK, neboli 15-letá interpretka, zpěvačka, songwriterka. A v rámci Next Generation budu dneska přebírat vysílání Fajnu cca na 45 minut a budu vám pouštět moje oblíbené písničky, nějaký moje písničky a možná vám taky něco prozradím, takže poslouchejte až do konce. Jako první vám pustím spíš moji písničku, která se jmenuje Hard Decisions a jako další Tokyo Drift.
1: Next Generation.
2: Can't I choose what to do with my life? Where do I go? Who do I love? Why is it so hard to know what I want? What do I need? On which path I go?

0: Next Generation. Posloucháte Fine Next Generation. Ahoj, já jsem VK a přebírám tady dneska vysílání Fine Rádia a pouštím si úplně, co chci. Tady to byla Tokyo Drift a jako další vám pustím Tracy Chapman. Já jsem jí do nedávné doby moc neznala, ale na nějakém trhu, blažším trhu, jsem si koupila její vinyl a tak jsem se to pustila a od té doby ji poslouchám konstantně. A hned po Tracy Chapman Green Light od Lord.
1: Fine.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Halo, halo, zdraví vás BAK za mikrofonem Fine Radia. Teďkon jste mohli slyšet Green Light od Lord a jako další vám pustím Olivia Dean. Já ji úplně poslední dobou strašně zbožňuju a je to moje velká inspirace. Strašně se mi líbí, já už jsem to tady říkala minule, ale hodně se mi líbí, že tady ten styl hudby začíná být zase populární. Takže určitě bych vám chtěla předat tady tu moji nadšenost z Olivia Dean. Takže vám pustím teď Olivia Dean a hned po ní Charlie Winston In Your Hands. Tuhle písničku jsem poslouchala, když jsem byla hodně malá v autě s rodičema a pak jsem na ní zapomněla a nedávno začala najednou hrát u nás v autě, že máma zapla nějaký starý playlist a já jsem byla tyjo, hustý. A hrozně se mi to líbilo, znova a znova a znova, takže jo, užijte si to a čau.
0: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, posloucháte Fajn Radio, já jsem Bea K, 15-letá interpretka, zpěvačka a songwriterka. Poštívám tady teďkon moje oblíbené písničky, moje písničky a všechno možný. Teď jste mohli slyšet In Your Hands od Charlieho Winstona. A jako další vám pustím písničku, která se jmenuje Thrifted Book. Ale než ji pustím, tak bych vám chtěla oznámit, že dost pravděpodobně budu vydávat nové EPčko a tady ta písnička bude právě v rámci toho EPčka. Takže jo, Thrifted Book, já z toho mám radost, že už je to v plánu a hned další Radiohead.
1: Here we go. Number one hit music station.
0: Next Generation.

Ahoj, posloucháte Fajn Radio, tady Beatka a pošli vám tady moje oblíbené písničky, moje písničky a všechno možný. Tady to bylo Radiohead a jako další vám pustím Fade Into You od Mazzy Star. Já tady tu písničku mám strašně spojenou s podzimem, takže já ji moc v létě neposlouchám, ale mám ji strašně moc ráda. A kdykoliv už začíná být trošku zima a ráno tma, což teďkon dost pociťuju, když jezdím do školy v 6, tak, stávám do školy v 6 spíš, tak mi to dává tady jakoby nádech týhle písničky, takže mi přijde, že je čas jí tady pustit a potom už poslední písnička, která je moje, jmenuje se Running in my head, ale já se s vámi ještě rozloučím, ale už takhle teda předběžně říkám ahoj a mějte se krásně a čau.

0: Next Generation.
1: Number one hit music station.

Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.prague.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz. Yeah.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: All the hits are-

0: som.
1: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová